0: Noc plná hvězd.
1: Pane!
2: To halo, pane, to bylo pro mne?
1: Ano, promiňte, přesně tak. Totiž nezlobte se, ale vy mi připadáte nějaký takovej povědomej, kde já vás jenom viděl. No,
2: vy mi taky připadáte povědomej.
1: No.
2: Až moc?
1: No.
2: Neviděli my jsme se v létě 56. roku na Zlatých pískách?
1: Počkejte, 56, 50, ne, kde pak? Ne, v 56. jsem byl v Benátkách, ale počkejte, v 57. že já vás potkal na Rujáně, že jo?
2: Nepotkal.
1: Ne.
2: Já byl v 57. v Mamáji, v Rumunsku.
1: A tak tam jsem vás potkat nemohl, protože já byl v Rumunsku až v 59. roce.
2: No, to já byl v Jugoslávii.
1: Moment, já už to mám. Poslyšte, že vy jste ten pán, co za mě zaplatil v 60. roce v Káhiře v baru 3 frťany.
2: Nejsem škrob. Ty 3 frťany bych vám v Káhiře moc rád zaplatil, ale já jsem byl v tom roce na Malorce.
1: Ale
2: počkejte, nejste vy ten pán, co jsem s ním v 61. jel z Grinzingu do vídeňského hotelu Fiakre?
1: Ne, tak to nejsem, to ne.
2: Nejste.
1: Ne.
2: To je škoda, to byl moc veselý a příjemný pán. No opravdu to nejste vy, vzpomeňte
1: ne,
2: si.
1: Ne, opravdu.
2: Helejte, druhý den jsme přece v Prátru potkali takový 2 přítulní slečny.
1: No tak to je mi moc líto, že jste je nepotkal se mnou, ale... Víte, já ve Vídni ještě nikdy nebyl.
2: No tak, kde jsme se potkali?
1: Já vám nevím.
2: Možná třeba služebně.
1: Aha.
2: Služebně, snad vám řekne něco mý jméno, Holverda.
1: Těší mě, Breburda.
2: Mě taky.
1: Promiňte, naraště se zlobit, ale jméno mi jaksi, abych tak řekl, nic neříká. Snad vaše ctěné povolání, že by mi naznačilo.
2: Už zase vedoucí masný. A čím se račte vy zaobírat?
1: No tak už zase vedoucí ovoce a zeleniny.
2: Už zase.
1: Aha.
2: My se potkali v roce 63.
1: No jo.
2: To byla blbá dovolená.
1: No jo, a dlouhá. Poslyšte, kde vy jste jaksi, abych tak řekl, ráčil trávit?
2: Na Pankráci, kamaráde.
1: Aj, tak tedy radši prominout, pane, já jsem se zmýlil. Já jsem nastoupil v roce 63. jaksi dovolenou na Borech v Plzni.
2: No to je báječné. My se vlastně vůbec neznáme, v životě jsme se neviděli.
1: A přitom jsme si tak povědomí.

zraněný koleno to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach. Země, která skrývá zlatej prach. Dýmky míru zhasly a zoufání.

0: Noc s hvězdou.
1: Nejlíp se mají apoštolové v těch okýnkách na Vorloji. To je, co mají každou hodinu představení, to je kšeft. Skutečně, to je náda, ty nemusí nic vymýšlet. Jo, ovšem zase makají 24 hodin denně, to je pravda. No jo, ale zase jenom 2 minuty, jo. To je, pak si tadyhle zalezou, teď si můžou hodinu povídat, a kdybyste je slyšeli, to je, hele, čověče, už jsi, hele, viděl jsi tu babku s tím psem, jo. Hele, jak se přetahovali, jo. To byla věc, viď? Hele, toho mít, viď? To je byla krása, čověče, ten by tam mohl chodit místo tebe. No, čo, já ho viděl, že jo, ale já jsem se díval na tu svatbu, toho s tím knírem, jak jsme ho tady už viděli posledně ve svatebním. Hele, počkej, neruš, hele, ty, počkej, před rokem myslíš, viď, jak jsi bral takovou tu kudrnatou blondýnu, jo?
2: No, počkej, to je ta, jak před 5 lety, jak jsi brala toho šedivýho, toho fousatýho. Že jo, kucí, dejte mi čouda někdo. Ne.
1: Počkej, nekur, prosím tě, podpálíš nám to tadyhle. No toho, hele, toho já si pamatuju, ten si před 20 lety bral tu silnější v pase. Co si před rokem brala toho holohlavýho? Jak odjeli v kočáře? V kočáře, kam to koukáš, kočáře? Nařve. Nařvi, tebe by si stejně nevzala, čověče. Jo, ovšem ten holohlavej, když měl ještě vlasy, tak si odsud odváděl takovou s dlouhýma nohama.
2: No, hele, ale ta si polepšila. Kuď, ta si polepšila teda. Ta si, minulej týden, jo, hele, jak jste měli zavázaný oči, jo. Ta si brala takovýho obézního cizince.
1: No, prostě tě, hele, a mě to povídej, teď já jsem je viděl. Myslíš, jo, že jak si loni bral tu malou takovou, jak jsme ji měli rádi.
2: No jasně, ta se vdává každý rok, čověče. A vždycky na nás mává. Hele, ale že to uteklo, kluci, jo. Té, pojďte, jdeme na scénu zase.
1: Hele, kluci, já tam udělám nějaký fór, jo.
2: Prosím, ty zrovna, ty žádný fóry nedělej. Ty jsi posledně vymyslel fór, že vylezeš do okýnka, zařveš nazdar, huba ti vlítla z pantů, čověče. Pak tě týden zpravovali.
1: Je, kluci, ticho. Ticho, kluci, někdo jde. Hele, hodinář. Dobrý den, pane Hanuš. Tak my jdem na to!

zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit, po dlouhé noci najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain.

slípech jdeš v noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína. Už ti chybí jenom chleba z hořčici.

0: Noc plná hvězd.
1: Prosím vás pěkně, můžete mi laskavě vysvětlit, co je to koktejl?
2: To je smíšenina, to je něco sladkého, něco ostřejšího, kousek ledu.
1: To jste jako vy?
2: Já vypadám jako led?
3: No, jako rozteklej.
2: No, a citronek nakyslej navrch, to jste ano. Jako vy.
1: No nechte bejt, citron je náhodou vzácnost, na mě stávají ženy i fronty.
2: No ale jaký, takový starý frontový bojovnice, s tím já bych se nechlubil.
1: No tedy ovšem nicméně, proč koktejl, proč cizí výraz, když můžete říct česky třeba mišung. A takových příkladů máme halabala.
2: Habaděj.
1: Halabaděj třeba džus.
2: Co džus?
1: No proč se říká džus? Vždyť je to vlastně takový výtažek ze šťávy, tak by se mohlo krásně říkat šťávnice. A jak by to hezky znělo, třeba báňská šťávnice, takový džus pro horníky.
2: Prosím vás, džus, to je mezinárodní pojem. Já přijedu do Itálie, do Francie, řeknu džus a vím, co dostanu.
1: Tak to já vám nevěřím. Poněvadž já přijedu do Znojma, do Berouna, řeknu pivo. A nevím, co dostanu.
2: No, dobře, ale džus je mezinárodní pojem, pochopte to.
1: No, já nevím, co vy pořád vidíte na té cizině.
2: Já všecko nejhorší. Já se na to dívám přes naše noviny.
1: A tak to je v pořádku. Poněvadž třeba já osobně, já jsem vždycky pro naší domácí českou idylku a poezii. Vždyť to je nádhera, když si tak představíte, že jdete třeba takovým typicky českým lesem. Dejme tomu v Bémrvaldu, že?
2: Ano.
1: Stromy si šumí častušky.
2: Za.
1: Z nedaleké kapličky zaznívá časové znamení.
2: Klekání se říká.
1: To možná slyšíte vy, já slyším časové znamení.
2: Ano.
1: A místní rozhlas vysílá zpěvy lidu pod Tatierského. Juhu!
2: A bača pod Tatrami hraje na fujaru Mamlu celtu, mě na nohy tahní.
1: Nie, ta atmosféra, vůně mateří doušky. Ve stínu lípy, plno mladých lidí.
2: Nešlo by ve stínu pípy, to je modernější.
1: No tak dobře, tak ve stínu pípy, ať je vám to bližší.
2: Dobře.
1: Hostinský narazil sud.
2: Čepici si narazil. Pivo není. Místní pivovar pracuje výhradně pro export.
1: No to leda.
2: Zaměstnanci to, co uvařejí, stačí sami vypít ex.
1: No, prosím vás, snažte se trochu vžít do té nálady. Představte si, že je krásný večer.
2: Ano.
1: Slavík tluče.
2: Špačky.
1: Ne,
2: pardon.
1: Normální, krásný, vlahý večer. Je dusno, jo. A do té atmosféry přijde jako osvěžení rybník. Veliký rybník.
2: Bez drev.
1: No třeba s drevama, to už je jedno. Prostě veliký rybník. Na břehu je žába.
2: Je, jak je stará, pojďte se podívat.
1: 100 let.
2: No to není žába, to je babuška.
1: To není babuška. Tohleto, to je matuška.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Tak tohle zřejmě nepředpokládali ani Belzebubem inspirovaní zednářští spiklenci při přípravě druhého vatikánského koncilu. Mluvíme o události v chrámu Jogije v jihokorejském Soulu. A cože se to vlastně stalo? Humanoidní robot, který má 130 cm na výšku a má dokonce i jméno, říkají mu Gabi z jihokorejského milosrdenství, vstoupil slavnostně do buddhistického řádu. Slyšíte správně? Je z něho, tedy alespoň pro ty jihokorejce, plnohodnotný člen řádu a mniši mu přizpůsobili svých 5 slibů. Respektovat život, nepoškozovat jiné roboty, poslouchat lidi, nelhat a šetřit energií. Výtečně. Konečně tedy máme co dočinění s duchovní bytostí, dodržující přikázání beze zbytku. Na rozdíl od těch biologických bytostí, kteří s tím stále zápasí, a to již od pádu v ráji. A další zajímavost. Místo tradičního popálení rukou vonými tyčinkami, aby mnich získal nějaké viditelné znamení, dostalo se robůtkovi Gabimu nálepky, o což je v skutku liturgickou adaptací na úrovni. Západ to jistě vnímá značením jako důkaz, že spiritualita je inkluzivní a nepotřebuje duši. Evropští křesťané pak mohou v klidu sledovat, jak jejich katedrály hynou a kostely se mění na muzea, zatímco v Soulu se chrámy budou plnit, i když jen robotickými novici. A co na to již zmíněný Belzebub? Je asi jasné, přičemž Evropané mu ve většině věří natolik, že mu uvěřili i to, že není. Co na to však samotný pán Bůh, to teprve uvidíme. Boží mlýny totiž melou pomalu, ale jistě.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: U pagáčů měli kozu. Pěkná kozena jak drůžka a hlavu stavěla jak generál Oberst von Eselkopf. A dojila jak hloupá. Dávala toho dohrodka tak na čestné uznání. Ale jednýho dňa oči kalny, hlava zvěsená a nebyla k poznání. Ani dojít, ani žrat, co se z takovou ledačinu prodat. A stařiči ustáli v městečku na Tarmaku a čekali na Kunčovta. A i když byla koza jak obraný herinek, vemeno měla jak putnu a na to se nachytali istý bočnica z Kopanic. Když ale začali obhlédat z připomínku, že na ní koža visí jak fjertůšek na hambálku, stařiči se vyšponovali a jak mudrc začali přednášat.
2: Bočnico, moc nad kozu nemedituj, moc nekybicuj a počúvaj. Já prodávám, ty kupuješ. Máš před sebou kozu a žádného slona. Nekupuješ teda kočku v pytli. Nikdo to nenutí. Tvoje peníze, moja koza. Říká, že na ní visí koža jak fjertůšek na hambálku. To teda máš pravdu. Upluskaná, jak paní máma mlinářka není. Ale je dost možné, že je taká uzasnovaná po kozlatoch, či co? Vím já. Naliju ti čistého vína, pamatuj si. Kdo ošidí blížního svého, je svíňa. Koza se prodává ze dvou příčin. Buď potřebuješ peníze, lebo po ní nic není. Vyber si, to jak v lotérii. Jenomže u mě to máš jistější. No kup si los. Máš jistotu, že vyhraješ? Nemáš. No tož vidíš. Když si koupíš moju kozu, tož máš aspoň kozu. Podívaj se na tu kozu. Jak vidíš, tož stojí a mečí. A bobky z ní také padají. Je teda jasné, že je živá, zdutá také není. A že je trošku posmutněná? No možná, že je nešťastno zamilovaná do capa, co já vím. Lebo ji uřkla baba čarodenica, či zežrala hřebík, no co vím já, to teda na mou dušu nevím. No a včilkaj si zesumíruj, že bys inší kozu koupil, dondeš dom, dáš jí nažrat sena, v kterém bude náhodou kus drátu nebo podkovák, no a do třech dní máš ho rekotama. Leští má už včilkaj hřebík v sobě, tož to máš narychtované a nemusíš na nic čekat. Kdyby ti přece jenom zdechla, maso z ní posekáš do klobásy, že budou jak mandle a samý zoft. Kožu necháš vyčínit a starý dratva ušiju tvoje ženě ševrové holenky, že také nemá ani císařovna zíta. Z rohů si uděláš pod návratím háky na chomuty a za kosti dostaneš od handrláka hrnec na kýšku. To co ještě chceš? Když to tak vezneš z vršku důle a od spodka navrch, no kruci bočnico, víš ty, že by bylo nejlepší, kdyby ti ta koza zdechla? No vydělal bys na tým.
1: Bočnica se už nezmohli ani na slovo a hleďa vybúlenýma očima do jedného fleku, jak hypnotizovaný, odpočítali peníze a kozu zaplatili. Stařiček ještě ten den k večeru koupili kozu novou a až za tmy se s ní brali dom. V jedné dědině se zastavili v nádražní hospodě na pivo. Kozu uvázali k prvnímu dřevu, které potně našmátrali a šli do šenku. Za chvilku se vrátili, koza byla v sakroch. Začali létat kolem hospody, vyřváňali na všechny strany, ale koze nikde. Najednou učuli za keřískem jakýsi šustot. V naději našpicovali uši a počúvali. Ale to jenom nějaký šohaj obíral svou galánku a šuškálí.
3: Dušenko moja sladká, kukulenko malá, holuběnko milůčka, když se dívám do tvých očenek, tož mi vidím celý svět.
1: Stařeček v zoufalství strčili hlavu mezi halůzky a zaprosili.
3: Chlapče, jenom co je pravda, si převeliký kůzelník, když tak dobře vidíš. Pěkně tě prosím, podívaj se ještě jednou do těch očenek, ale si v nich uhlédneš kozu se zlomeným rohem. Řekni o ní, je moja.
1: Nedověděli se nic, lebo vyplašený šohaj jich poslal hledat kozu do takého místa, kde by se nemohla skovat ani myš. Tém ale učili odkráci z vrchu jakési divné zamečání. Zvihli hlavu hore a ostali jak přibití. Byla to jejich koza, která visala na závorách, lebo stařeček u místo k plotu uvázali ke šraňkom a jak vlak odjel, tož ju vytáhli na vrch. Ještě štěstí, že dlouho nevísala. Rychlo ju odřezali, zastrčili jazyk zpátky do huby, nalili do ní 16 rumu a masírovali jí podlábený krk. Protože ale furt čapala v kolenách, to si vypošťali tragač a vézli ju dom jak komtesu. Za nějaký čas mě potkali na dědině a ještě nedořekli vítaj, už nabízali.
2: Chceš koupit kozu? Dobrá koza, ale má jednu vadu. Pěšky neudělá ani krok a musíš ju všady vozit na tragači, a i ke galánovi.

0: Noc plná hvězd.
1: Tady máme pedagogický, zajímavý pedagogický dotaz z Jihlavy od učitelky, která se ptá, zda je možno dohonit bycha. Já nevím, jestli je možno bycha dohoniti, ale úsloví praví pozdě bycha honiti, čímž dává člověk určitou takovou naději, že možná, že je sice pozdě, ale ještě, že by se snad mohl bych dohonit. Ale neznám případ, že by někdo dohonil bycha. Neznám. Taky co s ním potom, že jo? Ale já mám o bychovi představy, já si bycha představuju. Tedy. Já mám představu, že bych vypadá tak trošku jako já. Jo? Tedy pro mě, pro každýho samozřejmě zase jako on, ale bych je já, který něco udělal, co neměl, nebo neudělal něco, co měl a teď utíká, jo? A já za ním, jo? Abych to dohonil nějaký způsob, ale nestalo se mi nikdy. A taky jsem si všiml, že léty bychů přibývá. Přede mnou už se ženou stáda bychů. Celý stáda bychů a já za nima marně supím a některý už jsem nechal být. Tohle bycha už jsem odepsal, to ne. Ale mě to připomíná jinou historku. Já jsem jednou zaskakoval v melodramatu. Jmenovalo se to Námluvy Pelopovi a já jsem tam zaskakoval hlasatele. To jako jsou ty, co hlásí sport. Třeba tak, tady je hlasatel, který vyleze na takový hradby a říká těm antickým fanouškům, jak dopadly závody v těch trígách, že jo. Ohlašuje to prostě. Takový branky body vteřiny té doby. A já jsem to zaskakoval za Karla Pecha. Já jsem netušil, co to je. Já jsem v životě neúčinkoval v melodramatu. A tak oni mi přitáhli napřed ke klavíru, to bylo bez zkoušky, jsem to dělal. A u klavíru mi nějaký pán zahrál, jak prej ta hudba asi bude vypadat. No ale ono v klavíru to zní úplně jinak, než potom, když je tam kutálka, že jo? A tak mě to přehrál a říkal, hejte, tady je takovej motiv tento, že jo? Pak se to stiší, vy vyjdete ven, tady to hraje tiše a i napověda, i dirigent vám dají znamení, kdy máte mluvit, takže se nemůže nic stát, ta hudba během té vaší řeči hraje tiše, až se již dokončíte, tak je tam forte a na to forte vy odcházíte, tak to tam klidně vylez. Jenže oni mě oblíkli do takhle krátkých sukinek, takový, já to musím ukázat, já musím stát, protože to se nedá. Takhle krátké, takový minisukně, antický minisukně mi dali. Naštěstí já mám krásné nohy. Vážně. Já mám skutečně krásné nohy. To kdybyste viděli, tak si vyžádáte hovory v šortkách, ale já mám tak krásné nohy, mě teď odlejvali nohy do sádry, takový odlejtek mi dělali. A posílali to do Florencie, budou podle mě předělávat toho Davida. Protože on nemá úplně klasický nohy, prý, tak to dělají podle mě. A mě tedy oblíkli do té minisukně a tam mě vyštvali na takový štafle a řekli, hele, tady je sloup antický, ten je zevnitř dutej, tam jsem stál a až prý takhle mávnem zelenou baterkou, tak vyjdete ven, tam uvidíte dole napovědu dirigenta, to už jen to byla stavba, já byl ve výšce 4 metry nebo 5, a teď jsem vylezl v těch minisukních před operní sbor, který v té chvíli se tak anticky zhroutil, když mě viděli, tak takovej žalostný pohyb udělali, zhroutil se. A teď oni mi říkali, že uvidím napovědu i dirigenta. No viděl jsem. V nedozírnu jsem viděl takhle maličkýho napovědu. A asi o 3 kilometry dál vidí dirigenta, takhle maličkýho. A jenom jsem viděl, že na mě dělají nějaký gesta, tak jsem spustil. Tak jsem zařval, ovšem svým hlasem, takže, jak říká Verich, vy nemáte hlasivky, vy máte 2 rybí šupiny, který jste spol. Převozník, abych se nedovolal přes řeku. Tak tímhle burácivým hlasem jsem spustil to antický hlášení. No ty operáky to oddělalo úplně, protože mě nebylo slyšet ani dolů. A to už pak do hlediště. Jo. A já řval tedy, kdo ten závod vyhrá, že jo? Nádherně jsem to všechno odříkal. Tam byla kapela propocená, dirigent jenom mával. Ale proč já to vlastně vypravuju? A jo, já už vím. Já jsem chtěl říct tedy ještě tý paní učitelce z Jihlavy, že nejen bycha, ale i fibicha je pozdě honiti. Tak, protože, ano, to byl melodram od fibicha. No jo. Fibich ujel, já už ho nikdy nedohonil. Nikdy.

a ona se usmívala. Jednak proto, že nevěděla, co říct, a pak, a to hlavně, každou chvíli totiž mohla cvaknout spoušť té černé bedničky. A ona chtěla být na snímku moc krásná. A tak jenom jako z dálky

Poušť cvakla a úsměv zmizel. Vlastně nezmizel úplně. Přestěhoval se na fotografii. A fotografii dostal kdo?

0: noc s hvězdou.
1: Tak, co pak jste, pane Kroupa, dělal včera večer?
2: No, večer. Co pak se, pane plukovníku, tak dělává večer?
1: Já nejsem plukovník, jsem podporučík veřejné bezpečnosti.
2: No jistě budete.
1: Víte, pane Kroupa, co to je veřejná bezpečnost?
2: Veřejná bezpečnost, to je to, jak pátra radí, informuje?
1: Pátra radí, informuje, výborně. A já teď, pane Kroupa, pátrám. Pátrám po tom, co jste dělal včera večer. A až to vypátrám, tak vám poradím, kde byste se měl informovat na dobrého advokáta.
2: Promiňte, ale já jsem nic neudělal.
1: Poslyšte, pane Kroupa, vy nejste ženatý, že?
2: To nejsem. Doufám, že to není přestupek, pane komisaře.
1: Nejsem komisař. To, že nejste ženat, může být přestupek?
2: Co, prosím? Na to je nějaký zákon, že musím být ženatý? Já snad nemusím být ženatý, radšte dovolit. No promiňte, za to, že nejsem ženatý, za to mě snad nemůžete zavřít. Ne, nebo ano?
1: Pane Kroupa, a proč vlastně nejste ženatý ve vašem věku?
2: To je velmi hloupá otázka, pane admirále, opravdu. Tedy, jak si, promiňte, pane specialisto, pro mě se nevěsta ještě může narodit.
1: No tak to už by byla její věc. Podívejte se, pane Kroupa, vy máte mnoho přítelkyň, že?
2: Jsme chlapi, ne?
1: Vy už jste byl 4x ženat, máte 3 dosud nezletilá děcka a každé to vaše manželství trvalo v podstatě tak dlouho, abyste viděl, co se vám narodilo. To je vaše věc.
2: Já platím výživné včas a dobře.
1: Naší věcí je zase dávat do pořádku přestupky. Mezi náma. Kolik už jste měl žen?
2: Musím odpovědět na tuto mlsnou otázku?
1: Ale ne, vůbec ne, i když vlastně by vám to dalo rozřešení otázky, proč jste tady.
2: Je, pane prokurátore, to všechno je určitě nějaký omyl.
1: Já nejsem prokurátor.
2: Ale budete co nejdříve.
1: Tak co, pane Kroupa? Takový fešák jako vy, ten to přece musel se ženskýma umět, ne?
2: No musel, jak to musel. Já to ještě pořád jakž takž umím. Pane kriminalisto, vy tě mě teprve 50. Že ano, a cítím se na 20. Pro mě se nevěsta ještě pořád může narodit.
1: Tak, pane Kroupa, tak kolik jich bylo?
2: Koho?
1: Ženské.
2: Jako ženské?
1: No, ano.
2: No promiňte, tak do 200 jsem to počítal, dál už ne.
1: Cože? Vy jste měl víc než 200 milostných příběhů.
2: To se vám zdá jako přes příliš, vždycky to ani příběh nebyl. Spíše malá povídka, někdy spíše anekdota. No tak jak byl čas, jak byla chuť, člověk taky někdy musí spát a pracovat, že ano?
1: 200 žen, no tak to je potom jasný.
2: Co jako, co je jasný?
1: No ten váš pokus o znásilnění, včera ve 20.15 u Dobříše, vzpomínáte si, ne?
2: Ale, promiňte, ale já o ničem nevím.
1: Já vám to připomenu. Vezl jste včera po 8 hodině ve svém osobním autě státní poznávací značky AY7039 stopařku, které jste se začal dosti nevybíravým způsobem dvořit?
2: Pane státní návladní, podívejte se. Já jsem starý opuštěný stařeček. Za pár měsíců, dlouho já tady budu, podívejte se. To, co jsem vezl, to nebyla stopařka v pravém slova smyslu. Stopařka, no tak když se řekne stopařka, tak to je mladé děvče, že? Tohle byla taková načančaná, navoněná panička. Pořád se tak se pořád divně se usmívala, tak divně se koukala. Tak jsem si myslel, že to bude jako vždycky, že jo? Tak jsem trošku jsem zažertoval, pak jsem vyjel na takovou malou cestičku. Všude byly mlhy, od někud strašně smutně zpíval nějaký pták. Stromy tam tak stály, tak nehnutě, tak jakoby zahleděli
1: pane
2: sami do sebe.
1: Pane Kroupa, vy tady nejste kvůli popisování přírodní scenérie, ale kvůli vašemu pokusu o znásilnění.
2: Ta ženská se vám najednou začala bránit, na to jí praskla sukně, já jsem se tak strašně lek. No tak jsem mi vystrčil z auta, no a odejel jsem, no tak co s tím? Ale ona mě provokovala. Pane Setníku, ona mě provokovala, ale ona si o to přímo říkala. Mě skoro mrzelo, že se mi nevyhověl.
1: Nejsem Setník. Tu ženu, pane Kroupa, náhodou neznáte.
2: No tak to... Ne, to... No tak povědomá to mě byla, ale on, mě jsou všechny hezký ženský povědomí.
1: Tak si představte, pane Kroupa, že ta stopařka, která by vás vyvolala touhu učinit tento přestupek,
2: ano,
1: byla vaše první žena. Vaše první právoplatná manželka.
2: No, tak vidíte, jak se v těch potvorách člověk nevyzná. A zrovna s tou jsem se nejvíc nudil.

Mě se ztratilo, stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan.

pasáži, chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály. Koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

ani Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

0: Kotítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.
1: Slyšíte Hvězdu?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.

0: první polovině 19. století se Spojené státy proměnily v zemi, která začala sama sebe vnímat téměř jako biblický národ. Na východním pobřeží rostla města, továrny chrlily zbraně a tuny železa, obchodníci bohatli, noviny oslavovali velikost Ameriky a politici stále hlasitěji opakovali jediné slovo – expanze. Na jihu mezitím sílila moc plantážníků, obchodníků s bavlnou a spekulantů s půdou. Každé posunutí hranic znamenalo nové farmy, doly, železnice a banky. Americká republika začala připomínat dravce, šlo v skutku o pravou expanzivní politiku. Přímo v cestě jim však stálo Mexiko. I po získání nezávislosti na Španělsku šlo o prostor s bohatou katolickou tradicí, se starými městy, misiemi, indiánskými komunitami a hispánskou kulturou. Oproti protestantismu ovládajícího sever Ameriky a další anglosaské země šlo o velmi odlišný přístup ke společnosti. Nevyhnutelné se bohužel stalo brzy realitou a tak se mezi nimi rozhořela takzvaná mexicko-americká válka. Ta neproměnila jen mapu Severní Ameriky, ale otevřela cestu světu bez morálních hranic. Zajímavý článek nám o tom píše Ivan Poledník. Najdete ho pod nadpisem Když říše dolaru začala požírat a ničit.
1: Na stránkách Akademie
2: ztráty a nálezy .info
1: ztráty a nálezy.info.

mňam. A tam za tím mořem pívá, četníci mají protézy. Buldoci, gumový zuby a v tom to všechno vězí. Stromy jsou plny cigaret a stohy s koupelnama, no, tam nesní.

A tam zatím mořem pívá, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť,

0: Noc s hvězdou.
1: Dámy a pánové, jistě vám neušlo, že jsem opět zde. Myslím v Československu. Jakožto pěvecká hvězda první velikosti, viditelná pouhým okem, jsem opustil narvané koncertní síně a muzik hóly západních metropolí, abych se zase mohl postavit do české fronty na přední hovězí. A hlavně, abych už měl konečně pokoj od takzvaného krásného pohlaví. Ne, že by u nás nebylo, to bych se neodvážil tvrdit, ale každopádně to naše české krásné pohlaví má na mužský sex appeal poněkud jiná měřítka. U nás se spíš kouká na dobrý vychování. A potom doma je doma, ano. Dámy a pánové, vy si neumíte představit, co já jsem na západě zkusil se svým sex appealem. Já už vážně nevěděl, kam s ním. Po mně šly veškeré paní a dívky takovým způsobem, že jsem se vlastně k zpívání ani nedostal. To jsem jenom takhle přišel a už to v hledišti zašumělo. To už tak nějak má člověk v sobě, že ano. Já třeba jenom takhle otevřu oči, sex. Přihladím si takhle vlasy, sex. Hodím si takhle nohu přes nohu, tak křivka, dačte se všimnout, že ano? Sex. Ženský se na mě hrnou na jeviště, vemu nohy na ramena, sex. Já jsem taky bral honorář jako sextet. Několikrát jsem se pokusil se trochu odsexovat. Přišel jsem na pódium úplně upatlanej a měl jsem v sobě 10 piv. No jo, jenomže moc často jsem si to taky dovolit nemohl, protože v Americe je pivo skoro stejně drahý jako u nás. Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, Nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptýz.
2: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
1: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.

0: Noc plná hvězd.
1: Kdo sleduje naše pořady pravidelně, ví, že otvíráme rubriku PPPŠ plus G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
2: Tak a moje ruka magnetka už přitahuje problém obezita. Obezita. To je šťavnatý problém.
3: No, to je problém. Obezita. Co to je?
2: Moje obezita je problém. Obezita.
3: No to vím, ale čeho se týká ta tvoje obezita?
2: Moje obezita? Já obézní nejsem, to si pamatuj.
3: Tak to je pravda, to potvrzu. Pan Grossman nemá s obézitama nic společného. To je slušný člověk. To jsem s obézitama nikdy nepotkal.
2: Moment, mám takový pocit, jako by si splet pojmy. Víš, co je to obezita?
3: No hejda, doma mě před nima často varovali.
2: Před nima?
3: No, abych ti to řekl celý, říkali mi, Slávku, koukej si najít slušný děvče. Jak přivedeš domů nějakou obezitu, tak máš konec.
2: Počkej, ale to, Slávku, obezita není prodejná žena, pozor.
3: A co je teda obezita, když obezita není ta obezita?
2: No ne, obezita je obezita.
3: No když to říkám, obezita je obezita. To mám prohovořený s kamarádama, nemluvím o obezitách prvně tady.
2: Počkej, ne, obezita je sice obezita, ale je ta tvoje. Poslouchej, obezita je tloušťka a jsou s ní problémy.
3: Tak obezita je tloušťka.
2: Tloušťka, ano.
3: S tou jsou problémy. A nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
2: No tak počkej. To je zase pitomost, poněvadž obézní člověk je tlustej samo sebou.
3: No, to není pravda, obézní se brání, aby nebyl tlustej. Obézní běhá, cvičí, nejí, nespí.
2: No a hele, tady si myslím, že obézní dělá zásadní chybu tím, že cvičí, nespí,
3: ano, teď si
2: nejí,
3: uhodil, jo? Teďka si jo? Uhodil hlavičkou o hřebíček.
2: Ano, ano.
3: Čili já to shrnu.
2: Ano.
3: Za prvé, obézita není ta obézita, jak tady někdo z vás milně povídal. A za druhé, hladové slabé tělo se nemůže obézitě bránit. Proto, kdo nechce být obézní, musí řádně jíst a hodně spát, aby tělo mělo sílu se proti tloušťce bránit.
0: Dochází na povídku.

0: noc s hvězdou.
1: Jindřich Mošna byl už hezky star, když jej po smrti Karla Šimanovského pasovalo členstvo Národního divadla za starešinu Zlaté kapličky. Na té poctě si Mošna nesmírně zakládal. A tuž čistá jasná umělecká zpráva angažovala Marii Ryšavou a vyšlo najevo, že umělkyně je o 3 měsíce starší než Mošna. Do Mošny, jako když uhodí, k vydržení s ním nebylo, že přešla pocta z jeho hlavy na šediny kolegyně. Kde jen mohl, rozlobeně utrousil.
2: Není to pravda, že Ryšava je tak stará? Ona si ty 3 měsíce jenom přidává, aby mě dopálila.
1: Ve vestibulu před denní pokladnou stávala před léty dřevěná lavice a každý den před zkouškou sedávali na jednom jejím konci Jindřich Mošna, na druhém Marie Ryšava a ani nedutali. Celá léta tak sedávali a slůvka spolu nepromluvili. Mošna nezáviděl paní Ryšavé umělecké úspěchy, ale nemohl zapomenout, že je starší než ona, hněval se. Připravovala se Tylová hra Paličova dcera, níž Mošna hrál nezapomenutelně hrobníka Melichara. Výjev, kdy se po dlouhých letech shledává z Ameriky se vracejícím synem, podával Mošna tak hluboce lidsky, že nejen sám se pokaždé doopravdy rozplakal, ale že i všechny své spoluherce pohnul k slzám. Byla generální zkouška v kostýmech a maskách. Mošna potkal před začátkem zkoušky na jevišti paní Ryšavou, která hrála úlohu plátenice Šestákové, a tak se zadíval na její zvonovou krinolínu a na nakadařené její vlasy na spáncích, že si připamatoval, aha, ona hraje ve všech 5 jednáních, já jenom v prvním a posledním, to se musím notně vytáhnout, aby mě nepřikryla. A myšlenka ho tak zaujala, že ve scéně shledání zapomněl plakat. Když spadla opona, přistoupil k němu Eduard Vojan, hrající Paliče, a řekl, tati, to chcete tu scénu změnit? Vždyť vy jste dnes neplakal. Mošna se zamyslel a pak vykřík.
2: A panu nahoru, znova zkoušíme ještě jednou, vždyť já neplakal.
1: Jednání se opakovalo a Mošna se rozplakal, že všichni účinkující jeho mohutnému výkonu hlasitě zatleskali. I paní Ryšavá přišla gratulovat a řekla, Mošničko, já hrávala Paličovou dceru ještě s Josefem Kajetánem Tylem. Jakou by měl radost, kdyby mohl vidět, jak krásně si v roli hrobníka počínáte.
3: Mošna se pyšně napřímil, nadhodil na rameni hrobařskou lopatu, pak ale svraštil obočí a rozmrzele zavůlal. Mošna, tomu ona nerozumí, na to je moc starý.

kdo by neznal promarněný výlet, když to začne do výtuku střílet. Vlastní auto to by asi byl můj hrob, ještě že byl vynalezen autostop. Nechci známost inzerátem hledat, po kavárnách by se dávám nerad. Tam bych asi o své štěstí nezakop, já spoléhám jenom na svůj autostop. Proto milí stopaři, nikdy hlavu neběžte, dokud se vám podaří stopnout auto po cestě. Ať se kdo chce hlubí novou značkou, já pět značek střídám denně hračkou. Jezdit vlakem, tak jsem asi dávno trop, ještě že je na světě auto.

Kdo by neznal promarněný výlet, když to začne ve výfuku střílet? Vlastní auto to by asi byl můj hrob, ještě že byl vynalezen autostop. Nechci známost inzerátem hledat, po kavárnách vysedávám nerad. Tam bych asi o své štěstí nezakop, já spoléhám jenom

0: vyrábět značek, střídám denní hračkou. Jezdit vlakem, tak jsem asi dávno trop, ještě že je.
1: Ještě že je.
0: Ještě že je.
1: Ještě že je.
0: Ještě že je.
1: Na světě autostop.
2: Hvězda.

0: Je 5. ráno.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Vítejte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Pondělí se Petr Hájek tradičně setkal s čtenáři Protiproudu a posluchači stanice Hvězda na poradě tvrdého jádra nepodvolených a atmosféra byla tentokrát trochu bojová. Blíží se totiž grandiózní provokace sudeťáků neboli Němců, kteří dříve pobývali v českých zemích. Dostává až hrozivé obrysy konfrontace. Podpořit je v tomto snažení nově ohlásili i špičky německé politické scény, čímž jasně ukazují, že se chystají na invazi. Ve světě pak jakoby se vše spíše svažovalo k uklidnění, pokud to není jen Fata Morgana. Řeč byla také o mediálních hrátkách kolem Hantaviru nebo o neskutečných skutečnostech kolem schvalování chemtrails v České republice. Celý záznam porady nepodvolených, včetně uvítání Mariánského měsíce, proto určitě doporučujeme ke shlédnutí.
1: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: Tak jsi spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
2: Ale to je jedno, něco slej.
1: A co budeme dělat, Aljoško?
2: Jak to? Co budeme dělat?
1: No tak, je neděle odpoledne. Ty zase půjdeš na fotbal, viď? Nebo na hokej, nebo na kulečník a já tady zase budu sama. Nemohli bychom takhle aspoň jedno nedělní odpoledne strávit spolu? Ty a já.
2: Ty a já?
1: No jistě. Jsme přece manžele, ne?
2: No, no jo, no to jsme, ale nebudeš se mnou nudit?
1: Já jistě ne, Aljoško. A ty?
2: No co pak já vydržím ledacos, ale budeme dělat?
1: No tak, trošku si popovídáme, ne? Nikdy nemáme časy trošku popovídat.
2: Popovídat, no? No to si můžem. Popovídat, když chceš. No jo, ale o čem?
1: O čem? No tak, o všeličem. Jsme přece manžele, ne?
2: Máš pravdu, Zlatíčko, tak rozhodnu to, tak já nikam nejdu. Žádný hokej, žádný kulečník. A hezky si popovídáme. Tak začni.
1: Já nevím. Tak začni ty.
2: Já? No, tak třeba... tu zakázku pro Kujbyšev jsme nemohli tenhle ten týden dodělat, protože nám omylem dodali jiný ložiska, teda aby si tomu rozuměla. My potřebujeme 370 Ačka a ten tupec, ten jezevec na piruchy, no dovedeš si to představit? Ten objednal sice 370, ale Bčka. No to je prostě hrůza.
1: No to hrůza to je, Aljoško, ale víš, o těch věcech jsem si s tebou nechtěla povídat, Aljoško.
2: Tebe to nudí?
1: Ne, nenudí, ale víš přeci, že tomu vůbec nerozumím.
2: No jo, no ale je to přece moje práce, děvenko. Ale máš pravdu, já to chápu. Tak si budeme povídat o tvých starostech, viď? Popovídáme si hezky o tvých věcech.
1: O našich, miláčku.
2: No tak dobře, no tak o našich, tak třeba. Tadyhle... Tyhle ty židle, ty jsou menší než tyhle ty křesla. A kromě toho taky mají jiný potah. Stůl ten je trochu vyšší než židle, ale to je správný. Protože kdyby židle byla vyšší než stůl, tak by se špatně jedlo, zejména polívka.
1: Aljoško!
2: Hele, nebo si vem takovýhle elektrospotřebiče, jo? Tak máš tady třeba nějakou žehličku, s kterou můžeš klidně žehlit. Když to naproti tomu třeba s takovým transistorovým rádiem nevyžehlíš kalhoty, kdyby si se zbláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo to je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby si mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
1: Aljoško, ty jsi mě špatně rozuměl.
2: No. Já nevím, to tak mluv ty, já tě budu pozorně poslouchat.
1: Já, Aljoško, já takhle nemůžu.
2: Můžeš, nemůžeš, tak něco povídej, ať si popovídáme.
1: Hele, Aljošo, víš co, jdi radši na ten kulečník.

0: se mi zdá.
1: To bude chlap.
0: To bude chlap. No vidíš, teď si přece jenom rád, že byl to právě čáp.
2: Zatracenej čáp.
0: O ne.

0: Schulz.
1: Tak doufám, že nebude nějaký průšvih, že nějaká národnost se na mě neobrátí. To se teď všechno může stát. No, ne. A když tady sedí paní Maciuchová, tak já si pamatuju na ty svý nějakou dobu ještě na konzervatoři. Mimochodem tady měl být dneska Aleš Spurný, možná, že se na něj pamatujete, ten byl v tom představení jeden den hec, druhý den kec. A on je nemocný. No nic, už je taky všechno, to byl rok 95, 96, tak nějak. No, ale proč to vlastně říkám? Teď je to napínavý. Proč já to vlastně říkám? Aha, už vím, konečně, no to je hrozný. No. Je vidět, že už je mi taky pár teda. Protože já jsem tam měla tenkrát takový předmět, říkala jsem tomu interpretace. To znamená, podle mě, já bych neučila jazz, to je blbost, ale podle mě v podstatě každý, kdo je na jevišti, tak čím víc toho umí, tím líp. To znamená, když je to herec, no, tak musí samozřejmě umět hrát. Ale taky by měl umět zpívat, měl by umět improvizovat, měl by být dobrým moderátorem, měl by taky zajímavě vypadat. Že mám pravdu?
2: Ano.
1: Tak paní Maciuchová si krásně herecky vzdychla. No a já vždycky to říkám nejenom ve škole, nebo když děláme pro školy taky takové představení, že vlastně ta čeština je sice se říká, že nejlíp ten jazz je prostě v té angličtině, jistě, má to své kvality, nicméně čeština taky, ale musí se umět frázovat. Já si vždycky vzpomenu na Evu Olmerovou, která zas až tak moc neimprovizovala, ale perfektně frázovala tak s tou češtinou nebo s angličtinou, že jste měli husí kůži. No a já mám vždycky takový vzorek. Takový pichlavý český slovíčko otlak. Že to zní?
3: Noc plná hvězd.
4: Sednout. Dnes máme tedy opět hodinu literatury. No jsem opravdu zvědavá, jestli jste se připravili lépe než posledně. To platí pro tebe, zajíčku. Nezapomeňte, že je vaší povinností, abyste jednou vyrostli v muže. V opravdové muže. A co vám tomu dopomůže lépe, než předmět, který vás učím. Literatura. Jenomže vy se neučíte. To já ve vašich letech jsem se učila. Já četla celé dny a celé noci, až jsem si zkazila zrak i sluch. Ale vyrostla jsem v opravdového muže. Ale vy nevyrostete. Ano, zajíčku, ty taky nevyrosteš. Snažíš se teď na mě koukat neohroženě, ale já dobře vím, že jsi zelenáč. Pojď k tabuli, pojď. Měli jste od minulého týdne za úkol pročíst a prostudovat 10 románů knižnice Rodokaps. A to od 130. do 140. čísla. Připravoval se, zajíčku.
5: Prosím, ano, prosím, ale...
4: Nesvítila nám elektrika, že ano?
5: No.
4: To na mě taky neplatí. Pobožnému střelci také nesvítila elektrika a četl. U táborového ohně četl. Při svitu hvězd nad prérií četl. Zajíčku. Prosím, k svému orlímu zraku.
5: Ale já jsem to prosím též četl.
4: No tak uvidíme, prosím. Řekni nám tedy, z kterého ranče byli proslulí létající kaubojové, popsaní tak plasticky spisovatelem Rochesterem.
5: Létající kaubojové, to byl, prosím, ranč dvojité fň.
4: Cože?
5: Ne, o, v kroužku.
4: O, v kroužku. Za ranč o, v kroužku jezdil slavný pistolník Fred Nevada, který si nakonec vzal rančarovu dceru, kterou z Eleny...
6: Černovlasou Marie.
4: Plavovlasou Bessie, hlupáku. Tak, prosím. A jak poznáváme šerifa?
5: Podle hvězdy na prsou.
4: Ptám se vás a žádám poctivou odpověď, muži. Tak to říkal křížový Petr, já to říkám taky. Šerify poznáváme, když...
5: Když
4: po přestřelce vstoupí do nálevny a praví, dejte sem tu bouchačku, cizinče, a muži kolem mu řeknou, o co řeknou muži kolem?
5: Dobrý večer, šerife.
4: Muži kolem řeknou, štěkáte na nepravý strom, šerife. Zastrčte svoje železo, byl to poctivý boj.
5: Ano, byl to poctivý boj.
4: Ale je to slabé, zajíčku. To opravdu nevím, jestli takhle vyrosteš bez stoprocentního muže. Širokých ramen, útlého pasu. Tak mi ještě pověz, zajíčku. Zelený! Co to máš pod lavicí, zelený?
6: Nic.
4: Chyť se rukama oblohy, skonku, ukaž! Cože? Ty mi čteš pod lavicí šik tance ničemu? A napíšeš stokrát. Nemám číst při hodině literatury šik tance verše a dáš to doma podepsat šerifovi, otci! Zelený, nestydíš se? Co je to rodeo, to do dneška nevíš, viď?
6: Já už to víckrát neudělám. A já jsem se prosím učil. Hlejte, jejich rty splynuli ve žhavém polípku v číslech 130 až 149 krát a jednou dokonce splynuli ve vroucím žhavém polípku.
4: To jsi si přečetl jenom konce, zelený.
6: Ne, začátky taky, prosím, taky jsem, hlejte. Je jediná ulice dobytkářského městečka se topila v prachu.
4: A co dělalo slunce, zelený?
6: Slunce sálalo, až se hory zelenaly.
4: No dobře. Dobře, hombře! Hombre! Tak to napíšeš jenom 50krát. Váš úsměv se mi zatraceně nelíbí. Kdo to říká, zajíčku? Zelený!
6: To říkal jim.
5: Jack.
4: Houbeles! To říkal slavný pistolník Toronto! A hrabal se při tom oběma rukama kde? Ve vlasech, Juano, ve vlasech! Tak vy takhle na mě ničemo, vy! Já na vás jako starý rančer na svoji jedinou dceru a vy na mě jako úskoční mesty, co vy? Za trest tady budete po škole a budete si číst román Konec Patrika O'Sullivana. Ale nejenom konec, všechno. Příště budu zkoušet. Sednout. Odcházím a neradím nikomu, aby mě sledoval. Můj ukazovák na spoušti je zatra lechtivý. Tak to říkal hrdiný vlk Larsen, milí žáci.
0: Ach jo. To je otrava. Hele, pojď se mnou do městský lidový knihovny, já tam mám známýho knihovníka. A on mi slíbil, že mi dneska půjčí od Jiráska starý pověstí český. Pojď!

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.

0: Noc s hvězdou.
1: Hej, co ti mám, chlapče, vyprávět? Začali stareček pagáč. Život by byl prázdný, jak moja šrajtofla, kdyby si o člověk nějakou tu komediu trošku nevyparádil. A smutný by byl tak, jak já, když nemám v kočičáku ani smetabáku. Já, abych nezapomněl, pošáně na paklu, lebo mě už jazyčísko svrbí, že nemůžu vydržat. Stejnak jsem už kači vykůřil celý míšek mariánkových plev, a když jsem šel s tu vůňu kolem chlébu, to se nám plašili koně. Už ani nevím, kolikrát jsem jim pošťal, lebo stařeček si vypošťávali na věčnou oplátku. Ale dělal jsem jim rajfajzenku rád, lebo stařeček mě za to dodávali duševní stravu. Nacpali si gipsovku, spokojeno zabafali a vzpomínali na čase, kdy měli ještě všechny zuby. No, je pravda, jsi také dobrý kujon. A když jsem byl taký odřezek jak ty, to jsem byl jinší ražák. Jak mě učili na dědině, to všechny mamněnky přede mnou skovávali dcery do skřícha a pokřižovali se jak přečertem. Ej, to si můžeš myslet, vřelo to ve mně jak v kotli. Ale zakaž, aby kvítka nerůstly. No, zakaž lásku, ale co to jsou také hlupotiny. Býval jsem šohaj urostený jak Linda. A dneska jim mám hubu krabatu, že už tam pro nové vrázky není místa. Byli jsme mladí a šumní, no a všichni už jménom šumní. Když si nechtěl jeden přespolní přebrat galánku, však Terku Kožuchovu. Jak se mohl Gabil za ohryzek, tož vyletěl zavřítým oknem a ještě vyrazil 7 palések z plota. Ale musel být tvrdý. Lebo když jsem vyletěl ven, že mu pomožu na nohy, tož ještě jsem u Kerchova na silnici zalil paty a mračno prachu. A když už jsem byl rozjetý, to jsem s těma ostatníma pajtášama tak vrtěl po šenku, že zadkama okřápali maltu až natihli. Trochu jsem aj v hospodě přestavil nábytek. A hospodský bečka čapěli strachem za šentišem jak osa na bombosi a zubama klepali jak datel. Však mě potom doběhli. A dvakrát. A jak se patří. Stařeček si zapálil vyhazlou faju a vykládali dál. Byl jsem zase bez groša jak obyčajně a když mě hospodský uhlédli, že sedím zgrčený jak žebrák u kostela, pravili. Matúšu, koupím dřevo. A když je núza nejvyšší, pomoc Boží nejbližší, pravím si. A hnedka jsem se optal, však může být, kdy ho chcete. Až ho naděláš, tož dojeď, pravili bečka. To si můžeš myslet, jak jsem se tumloval. Ani jsem se moc netočil a hýbaj do lesa. Na druhý den k večeru jsem dojel z fůru před hospodu. Hospodský chvilku obcházeli vůz, nahlédli přes brýle na mě a optali se, co stojí ta fůra. No, je toho dobré 2 metry, tož 200. Chvílku potichu počítali, potom vytáhli jedno pěkné poleno, dali mě do ruky 5 korunů a spokojeno pronesli. Tož tak, Matúšu, toto poleno se nelúbí. Nechám si z něho spravit rám na okně a šprla tak šentiši, co zrozmlátil, a ty od toho potom zaplatíš. Jak mě tenkrát bylo, to se nedá povědět. Veliké štěstí hospodský měli, že za sebou rychlo přibouchli dveře. Lebo jsem jich vykůřil ve fajce. Hej, pravda, vykůřil. A ostalo by po nich jenom trochu smradu, jak z těch mariánkových plev. Zlostu jsem se až dusil, abych něco neprovedl, co zaváňa palagrafem. To jsem radši práskl do koní a ujížděl od hospody tak, že jsem cestu půl fůry postrácal. Červ zlostině žrál, ale to ještě neměl být mému utrpení konec. A v šilně stařeček vyprávěli historku, která skončila soudem. Iďa jednou z lesa zastavili se před hospodu, lebo žížeň a hlad po celodenní dříně byl veliký. Pilu, kterou nesli přes rameno, pohladili a pravili. Ty jsi pila, já jsem ještě nepil. A vpadli do šenkovně. Dajte mě guláš a pivo. že měli stařiček na futrách sekeru, ozvalo se za šprlatama zamrčání. Nemáme. Tož vůstu. Nemáme. Heringa. Nemáme. Tvarůžky. Nemáme. Hospodská vystrčili hubu zamastěnou od husy mezi dverce od kuchyně a vybřeskli. Starý, daj mu počuňáci nevybírá. Stařeček jenom zavrzali zubama a ze sakrama vyjeli z hospody. Ale zapřísahali sa, že jim to nedarují. A nedarovali. Za nějaký čas zase jí dostali k jídlu. Nemáme? A na to čekali. Rozhledli sa po hospodě, jak kdyby něco hledali. Zastavili se na kleci s kanárkem a optali se. Co stojí ten kanárek? 200. Stařeček básli šrajtoflů o stůl a dodali. Tož ho upečte. Za chvilku se nesla vůňa po šenkovni jak v hody a hospodský šúpli před stařečka malovaný talířek a na něm toho malého upečenca, kterému jenom nožky trčali. Pagáč vtahli vůňu do nosa, mlazgli a prohodili. Tož mě toho ukrojte za 2 koruny. Bečka v ten moment stuhli a zbělali jak gips. Zalapali po luftě prázdnou hubu jak užovka a oči měli vypleštěné na pagáča zrovna tak, jak pagáč na nich, když si z fůry vybírali jedno poleno. Potom zařvali, že jim obrázek z bavorskou krajinu spadl ze zdi, chňapli talířek s kanárkem a bůchli s ním stařička po čele, že se jim v očách zajiskřilo. Stařeček překotili stůl, chytili šenkéře za krk, zametli s ním hospodu, prázdnou klezím narazili na hlavu a hodili jich přešprlata za šentiš. Když vycházeli z hospody, ve dveřách se obrátili a na hospodskou, která nahlédali fukem ve dveřách, z kuchyně zařvali. Nemáme! Dokáď hospodský chodili za šentiš kolem pultu, to se jim nikdy nic nestalo, ale protože šli tentokrát přešprlata, tož byli celý dodřený a dokřápaný. Tož tak sa kanárek dostal k soudu. Stařeček dostali 14 dní a škodu nahradit. Hospodská dostali žlutenku od puklej žluči, hospodský, který dostali hexnšus, chodili celé noce po kačeníku a kývali hlavu jak hůpací kůň.

Je tu podzim a prázdná síňka, do noci zakrádá se síc. Času jak čočky do okřínka.

0: je 6.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Tak tohle zřejmě nepředpokládali ani Belzebubem inspirovaní zednářští spiklenci při přípravě druhého vatikánského koncilu. Mluvíme o události v chrámu Jogije v jihokorejském Soulu. A cože se to vlastně stalo? Humanoidní robot, který má 130 cm na výšku a má dokonce i jméno, říkají mu Gabi z jihokorejského milosrdenství, vstoupil slavnostně do buddhistického řádu. Slyšíte správně? Je z něho, tedy alespoň pro ty jihokorejce, plnohodnotný člen řádu a mniši mu přizpůsobili svých 5 slibů. Respektovat život, nepoškozovat jiné roboty, poslouchat lidi, nelhat a šetřit energií. Výtečně. Konečně tedy máme co dočinění s duchovní bytostí, dodržující přikázání beze zbytku. Na rozdíl od těch biologických bytostí, kteří s tím stále zápasí, a to již od pádu v ráji. A další zajímavost, místo tradičního popálení rukou vonými tyčinkami, aby mnich získal nějaké viditelné znamení, dostalo se robůtkovi Gabimu nálepky, o což je v skutku liturgickou adaptací na úrovni. Západ to jistě vnímá značením jako důkaz, že spiritualita je inkluzivní a nepotřebuje duši. Evropští křesťané pak mohou v klidu sledovat, jak jejich katedrály hynou a kostely se mění na muzea, zatímco v Soulu se chrámy budou plnit, i když jen robotickými novici. A co na to již zmíněný Belzebub? Je asi jasné, přičemž Evropané mu ve většině věří natolik, že mu uvěřili i to, že není. Co na to však samotný pán Bůh, to teprve uvidíme. Boží mlýny totiž melou pomalu, ale jistě. Debakl. Jinak nelze nazvat porážku labristů v britských komunálních volbách, jakou nezažili od druhé světové války. Dosavadní premiér Keir Starmer dokázal proměnit za pouhé 2 roky drtivou parlamentní většinu v totální komunální katastrofu. Labouristé přišli o nejméně 254 zastupitele a 8 rad. Průlom naopak patří vlastenecké reformní straně Nila Farage, ideového otce Brexitu, a to se ziskem 367 mandátů. Kdyby se tedy nyní konaly v Británii parlamentní volby, získala by podle všeho reformní strana 25% hlasů, labouristé 18 a konzervativci nějakých 17%. Všechny tyto skutečnosti už přináší ovoce. Někteří poslanci britského parlamentu volají po Starmerově pádu, tedy aby odešel z čela strany i vlády. A to vše ve chvíli, kdy se tento válečný štváč přímo v premiérském sídle objímal s vůdcem kyjevské chunty Volodymyrem Zelenským a kdy čelí obvinění z protěžování bývalého evropského komisaře a britského ministra Petera Mandelsona, obviněného v rámci kauzy Epsteinovy mafie. A tak je zjevné, že po pádu bruselské vlády v Rumunsku a drtivém vítězství euroskeptika Radeva v Bulharsku je to další doklad probouzejících se občanů napříč zakletého evropského zámku. Na Olšanských hřbitovech v Praze se v pátek sešli občané s ruskými vlajkami a svatojskými stuhami. Mezi nimi i motorkáři ze skupiny Noční vlci s vlajkami Sovětského svazu, aby tak uctili památku padlých z řad Rudé armády při osvobozování naší vlasti od německého útlaku. Na pietní akci se však záhy provokativně dostavili i kolaboranti proti českým zájmům z řad liberálních demokratů a pražské kavárny, reprezentovaní ukrajinskou teroristickou skupinou Kaputin a havlistickou bojůvkou Havlojc. A právě v bundě Havlojc pak mimochodem po Olšanech pobíhal i reportér veřejnoprávní České televize Jakub Santo, zřejmě čistě náhodou a z důvodu ryze profesionální objektivity. Poslanec Jaroslav Foldyna vzpomněl, že jeho rodiče přežili nacistický pracovní tábor a dodal, je naší povinností, abychom se k věcem stavěli reálně tak, jak se staly. To znamená, osvobodila nás Rudá armáda.

0: Největší ztráty měly národy Sovětského svazu, čili my tady vyjadřujeme vděk těm, kteří nás osvobodili, uvedl na Olšanech poslanec SPD. Aby však na to liberální demokraté reagovali nesouhlasným, doslova až hysterickým řevem. Možná by se měli vrátit zpátky do základní školy, ale vlastně ne, to ne, vždyť právě školství už je v rukou progresivistických takzvaných liberálů a slouží už jen jako orwellovský nástroj přepisování minulosti. Proti řevu tupců a banderovských nástupců hitlerismu se ovšem na pražských Olšanech pochovaní osvoboditelé už bránit nemohou. Vypořádat se s nimi, jak tedy s hysterickým řevem, tak snahou kriminalizovat pravdu a rozbít znovu naši republiku, je tedy výhradně na nás.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Žebrák zaklepe na dveře, ze kterých paní bytu vystrčí hlavu a on říká, neměla byste něco k jídlu? Ona říká, no, nevadilo by vám to, kdyby to bylo něco z minulého dne? On říká, ne, to by mě nevadilo. Ona říká, aha, no tak se tu teda zastavte zítra.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Někdy si říkám, on byl přece prýma. A lhal a kradl, že mě miloval.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Vážené dámy, vážení pánové, to, co jste právě slyšeli, je malá ukázka reprodukce nové naší dvoulampovky Mikrofona 203. Jak se vám líbí? Jasná, že? Ano, Mikrofona 203 vám zachytí ze vzdušného éteru každý tón, každé slovo výrazně a neskresleně. A stojí jenom 690 korun. To je poslech, že ano? To je dynamik. Ano, tak je vybavená ta nová dvoulampovka Mikrofona 203. Na vašich tvářích čtu radostný podiv, uspokojení, ba víc, nadšení. Není také divu. Mikrofona 203 je dvoulampovka s dosud neslyšeným výkonem. Vaše nadšení je stupňováno tím, že Mikrofona 203 stojí pouze 690 korun. Vidím vám na očích, že toužíte po mikrofoně. Vidím, že jste zaujati, že neodoláte. Jsem jist, že nebudete mít pokoje, dokud Mikrofona 203 nebude vaše, vaše, vaše.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Já se po světě tak stával při ruletách, marně hledal vzrušení. Štěstí bral jen po tabletách, o vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střást. To byl mění, utrácel čas.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V první polovině 19. století se Spojené státy proměnily v zemi, která začala sama sebe vnímat téměř jako biblický národ. Na východním pobřeží rostla města, továrny chrlily zbraně a tuny železa, obchodníci bohatli, noviny oslavovali velikost Ameriky a politici stále hlasitěji opakovali jediné slovo – expanze. Na jihu mezitím sílila moc plantážníků, obchodníků s bavlnou a spekulantů s půdou. Každé posunutí hranic znamenalo nové farmy, doly, železnice a banky. Americká republika začala připomínat dravce, šlo v skutku o pravou expanzivní politiku. Přímo v cestě jim však stálo Mexiko. I po získání nezávislosti na Španělsku šlo o prostor s bohatou katolickou tradicí, se starými městy, misiemi, indiánskými komunitami a hispánskou kulturou. Oproti protestantismu ovládajícího sever Ameriky a další anglosaské země šlo o velmi odlišný přístup ke společnosti. Nevyhnutelné se bohužel stalo brzy realitou a tak se mezi nimi rozhořela takzvaná mexicko-americká válka. Ta neproměnila jen mapu Severní Ameriky, ale otevřela cestu světu bez morálních hranic. Zajímavý článek nám o tom píše Ivan Poledník. Najdete ho pod nadpisem Když říše dolaru začala požírat a ničit.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Izaiáš si velmi potrpí na čistotu, ba až hygienu. Nedávno navštívil drogérii a vecl. Dejte mi koupací sůl. Je vskutku kvalitní. Jakmile jí sním balíček, za chvilku se musím jít koupat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

bychom se neměli po pohřebním veselí. Diga diga do, diga do, do. Diga diga do, diga do. Sardinky

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer jel.

Jen já vím, proč pod šiltítem do díry jsem nezales, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod šiltítem nechalo mě žít, že jsem každej večer jenom o tobě mluvil.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: O víkendu jsme byli svědky mnoha zmatků a taškařic. Jedno z absurdních divadel se však v den oslavy dne vítězství konalo v jihočeském Písku, konkrétně na radnici, kde, a samozřejmě velmi správně, vyvěsili jak americkou, tak sovětskou vlajku. Ta rudá, která vděčí Rudé armádě, že nás osvobodila od hrůz a útlaku Němců, však tam dlouho nevydržela. Policie ji totiž nařídila sundat s odvoláním se na onen absurdní a pomatený zákon, který do českého právního řádu ještě na poslední chvíli před svým pádem stačila protlačit fialová mafie předchozí vlády kolaborantů, zrádců národa a kokainových, no řekněme, drogově závislých politiků ze Spolu a Rakušanových starostů. A právě proto se písecká policie řídila zákonem platným od 1. ledna o zákazu komunistických symbolů, který Babišova vláda stále nezrušila. Starosta Michal Čapek, zvolený za ANO, to označil za absurdní, ale protože je ze spolku ANO i ne, tak po těchto siláckých řečech podlehl nátlaku orgánů a sovětskou vlajku z radnice sundali. Jindřich Reichl, zvolený za SPD, už se vyjádřil, že se zasadí o co nejzazší zrušení fialového zákona o symbolech komunismu, který tyto bláznivé perzekuce a omezování umožňuje. Kruh se tím uzavírá, protože banderovský trojzubec, který donedávna zdobil vládní budovy a nacistické trámové kříže pancíře na ukrajinských tancích, jaksi nevadí. Nevěříte? Více nám o tom píše Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiproud.info.

sejdou se stěží. To je jen klama, jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců tím kovem značená. Kolejnic tónů

tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

0: zas půjdu spát. V kraji rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný ston, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný ston, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon.
1: Kolejný ston. Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý, a on si to narovná, ten papír, kouká na to a říká, to je ono.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

Potkala pampeliška na procházce tulipán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zabije.

den. Rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.

den. Rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich. Šťasten v říši květin bude každý z nich.

0: mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát. Stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lísků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Haló, máme pro vás vzkaz.
2: No řeknou, paní Zováčková, teď v těch těžkých časech. Rádio, to je jim instrument. Ale to bych jim vykládala, že tu stojíme zrovna před Outlagem, všimnou si.
3: Haló, haló, jeho krásná skříň z ušlechtilého dřeva, s prosvětlenou a přesnou stupnicí, se jmény vysílačů, je vhodným doplňkem vašeho bytu. Rychle žhavené lampy a moderní konstrukce zaručují největší jistotu. Pohodlná a jednoduchá obsluha, jasná a věrná reprodukce, plný tón vás nikdy neunaví. Plný tón je zcela něco nového. To je skutečnost. Zpěvák před mikrofonem je zpěvákem ve vašem pokoji. Přesvědčte se. Dejte si zcela nezávazně předvěstí, poslechněte si a zkuste obsluhovat i přijímač trio koncert, gala koncert nebo držitele zlaté stuhy éteru grand koncert a jistě pak rozšíříte největší klub posluchačů Československé republiky, klub spokojených, kteří si dopřávají požitku bezvadného poslechu na výrobku domácí firmy Radiotechna na přijímači systému Telefunken.
2: Sapramente, to je asi reklama. Ale na mou věru, paní Zováčková, jako když mi to z jazyka bere. Zrovna jsem jim to tak chtěla říct. Tuhle tu radost a spokojenost by si měl každej dopřát. Vždyť ono to už dneska není tak drahý. A vědí, paní Zováčková, vždyť ono se to dá koupit dokonce na pohodlný splátky, takže to člověka najednou tak nebolí. A nákup toho instrumentu Telefunken, to příjemný.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
1: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví, tak jako jiná vaří. Znám intriky i klevety, vím, co jiný rád by věděl. Znám to, co bylo před léty, vím, co bude za pár neděl. Jsem žena, která ví a vidí do všech tajů. Jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do kořán.
2: Na stanici Hvězda.

je pořád kousek chleba a vodka chladí se a spát máš taky kde. Ač vím, že nepřijdeš, říkám si, co když třeba.

chyb já, druh můj. Já nikdy v životě nebyl jsem na Tagance.

až tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Pařino mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta být

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na Olšanských hřbitovech v Praze se v pátek sešli občané s ruskými vlajkami a svatojiřskými stuhami. Mezi nimi i motorkáři ze skupiny Noční vlci s vlajkami Sovětského svazu, aby tak uctili památku padlých z řad Rudé armády při osvobozování naší vlasti od německého útlaku. Na pietní akci se však záhy provokativně dostavili i kolaboranti proti českým zájmům z řad liberálních demokratů a pražské kavárny, reprezentovaní ukrajinskou teroristickou skupinou Kaputin a havlistickou bojůvkou Havlojc. A právě v bundě Havlojc pak mimochodem po Olšanech pobíhal i reportér veřejnoprávní České televize Jakub Santo, zřejmě čistě náhodou a z důvodu ryze profesionální objektivity. Poslanec Jaroslav Foldyna vzpomněl, že jeho rodiče přežili nacistický pracovní tábor a dodal, je naší povinností, abychom se k věcem stavili reálně tak, jak se staly. To znamená, osvobodila nás Rudá armáda. Největší ztráty měly národy Sovětského svazu, čili my tady vyjadřujeme vděk k těm, kteří nás osvobodili, uvedl na Olšanech poslanec SPD. Aby však na to liberální demokraté reagovali nesouhlasným, doslova až hysterickým řevem. Možná by se měli vrátit zpátky do základní školy, ale vlastně ne, to ne, vždyť právě školství už je v rukou progresivistických takzvaných liberálů a slouží už jen jako orwellovský nástroj přepisování minulosti. Proti řevu tupců a banderovských nástupců hitlerismu se ovšem na pražských Olšanech pochovaní osvoboditelé už bránit nemohou. Vypořádat se s nimi, jak tedy s hysterickým řevem, tak snahou kriminalizovat pravdu a rozbít znovu naši republiku, je tedy výhradně na nás.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, čeče, Božena se včera hrozně divila, jak dobře dovedu hrát tenis. Ten druhý říkal, prosím tě, a kde tě viděla hrát? A on říkal, nikde, no já jsem mi to vyprávěl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noci.

Ptáci zvoní, na tisíc veršů básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořní

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

dalekejch cest pohledy v očích mám. Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu jenom se mrknout za nejbližší strouhu. Já často šněroval svý toulavý boty, musí to být

uzavřel. Brásle ze zanechty je ostrej jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdravím,

touha jsou na obloze nekoneční mraky, chuchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okora lejsník.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V první polovině 19. století se Spojené státy proměnily v zemi, která začala sama sebe vnímat téměř jako biblický národ. Na východním pobřeží rostla města, továrny chrlily zbraně a tuny železa, obchodníci bohatli, noviny oslavovali velikost Ameriky a politici stále hlasitěji opakovali jediné slovo – expanze. Na jihu mezitím sílila moc plantážníků, obchodníků s bavlnou a spekulantů s půdou. Každé posunutí hranic znamenalo nové farmy, doly, železnice a banky. Americká republika začala připomínat dravce, šlo v skutku o pravou expanzivní politiku. Přímo v cestě jim však stálo Mexiko. I po získání nezávislosti na Španělsku šlo o prostor s bohatou katolickou tradicí, se starými městy, misiemi, indiánskými komunitami a hispánskou kulturou. Oproti protestantismu ovládajícího sever Ameriky a další anglosaské země šlo o velmi odlišný přístup ke společnosti. Nevyhnutelné se bohužel stalo brzy realitou a tak se mezi nimi rozhořela takzvaná mexicko-americká válka. Ta neproměnila jen mapu Severní Ameriky, ale otevřela cestu světu bez morálních hranic. Zajímavý článek nám o tom píše Ivan Poledník. Najdete ho pod nadpisem Když říše dolaru začala požírat a ničit.
0: Na stránkách akademie
3: stratyanalezy.info
0: Ztráty a nálezy.info

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám.

že ta babeta je bufleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jdepám po Starém městě úzkou uličkou a paní se vykloní z okna z prvního patra a říká: jdou nahoru. Říká: ale milost, paní, to by museli být sama. Říká: teď já jsem sama, muž je na obchodní cestě. Počkej, nechaj mě domluvit, sama na světě.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdý.

0: Zítič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům.
1: Haló, máme pro vás vzkaz.
2: Po těžké práci vás příjemně osvěží hanácká francovka s přísadou léčivých bylin. Bolest hlavy mírní a zemdlené nervy osvěžuje hanácká francovka přísadou léčivých bylin. Koho trápí revma, tomu přinese úlevu hanácká francovka s přísadou léčivých bylin. Když se hlásí chřipka, osvědčují se výborně masáže a obklady hanáckou francovkou. Do každé domácnosti patří lahvička hanácké francovky s přísadou léčivých bylin. Žádejte všude výhradně hanáckou francovku s přísadou léčivých bylin.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
1: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V pondělí se Petr Hájek tradičně setkal s čtenáři Protiproudu a posluchači stanice Hvězda na poradě tvrdého jádra nepodvolených a atmosféra byla tentokrát trochu bojová. Blíží se totiž grandiózní provokace sudeťáků neboli Němců, kteří dříve pobývali v českých zemích. Dostává až hrozivé obrysy konfrontace. Podpořit je v tomto snažení nově ohlásili i špičky německé politické scény, čímž jasně ukazují, že se chystají na invazi. Ve světě pak jakoby se vše spíše svažovalo k uklidnění, pokud to není jen Fata Morgana. Řeč byla také o mediálních hrátkách kolem Hantaviru nebo o neskutečných skutečnostech kolem schvalování chemtrails v České republice. Celý záznam porady nepodvolených, včetně uvítání Mariánského měsíce, proto určitě doporučujeme ke shlédnutí.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Si krupobytí v žitném lánu.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Kdyby vám bylo dovoleno nahlédnouti do rodokmenu naší vážené rodiny, z početného počtu pokrevníků stál by za zmínku bratr jménem Eustach. V některých ohledech je chytrý. Jednou mi pravil, půjč mi 100 korun, avšak dej mi pouze 50. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky a jsme vyrovnáni.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

oce dají se červy, ať už záměrně, anebo náhodou. To, aby sadař si dal do pořádku nervy, to, aby vůbec nepočítal s úrodou.

Kde jsi byl, když jsem oral, když jsem sázel, hrouboval? Sever se táhni, odkud jsi přišel, nikdo tě sem

0: Stanice Hvězda.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můzy a že to tam zpívá?

někdo písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se ta píseň zpívá.

Tak povídám Inuáleho, tak kde se, no? Když se že v novým kabátě byl fešák.

Kdo myslí však, že dívku jen chci jako doprovod, ten mýlí se i s babičkou, se vydám na pochod. Já s dědou rád si vyšlápnu a s každým, kdo chce jít, já Prahu svýma očima chci vidět, pohladit.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Kdo to v trávě hrál a zpíval, kdo i v kůži

jeho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Kdo chce zhebnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma chud, ať se na Hudsonský šípy najmou dá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Slyšíte Hvězdu?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: V první polovině 19. století se Spojené státy proměnily v zemi, která začala sama sebe vnímat téměř jako biblický národ. Na východním pobřeží rostla města, továrny chrlily zbraně a tuny železa, obchodníci bohatli, noviny oslavovali velikost Ameriky a politici stále hlasitěji opakovali jediné slovo – expanze. Na jihu mezitím sílila moc plantážníků, obchodníků s bavlnou a spekulantů s půdou. Každé posunutí hranic znamenalo nové farmy, doly, železnice a banky. Americká republika začala připomínat dravce. Šlo v skutku o pravou expanzivní politiku. Přímo v cestě jim však stálo Mexiko. I po získání nezávislosti na Španělsku šlo o prostor s bohatou katolickou tradicí, se starými městy, misiemi, indiánskými komunitami a hispánskou kulturou. Oproti protestantismu ovládajícího sever Ameriky a další anglosaské země šlo o velmi odlišný přístup ke společnosti. Nevyhnutelné se bohužel stalo brzy realitou a tak se mezi nimi rozhořela takzvaná mexicko-americká válka. Ta neproměnila jen mapu Severní Ameriky, ale otevřela cestu světu bez morálních hranic. Zajímavý článek nám o tom píše Ivan Poledník. Najdete ho pod nadpisem Když říše dolaru začala požírat a ničit.
1: Na stránkách akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

hip, já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři krán ušli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní sám.

já slyšel kytary hrát. Hip, hip. Když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip. Já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip. Už nechci být dál.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pepík přijde k Tondovi, má modrý oko a sotva chodí. Tonda říká, Ježíš, co se ti stalo, člověče? Pepík říká, ale představ si, zavinila ta vdova, co mě včera k sobě pozvala. Tonda říká, ta vdova, jak to a co bylo? Pepík říká, ale představ si, ona ti to vůbec žádná vdova nebyla.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Ano, Prahu objevují básníci i hudební skladatelé. Říkají o ní, že je zlatá a stověžatá. Abyste vedle poznávání její krásy a historických památek měli dostatek času i na nákup dárků pro sebe i vaše blízké, dovolujeme si vás pozvat k návštěvě Prioru, pražských obchodních domů Kotva, Máji, Bílá Labuť, Letná a Dětský dům, jejíž široká nabídka nejrůznějšího zboží uspokojí i nejnáročnější spotřebitele.

0: Nakoupit v Prioru v pražských obchodních domech znamená nakoupit dobře.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Když v půlnoci měsíc zbledne a když holka oči zvedne, mlsnej čert se přitočí, holce skočí do očí.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Stalo se mi rovněž, že jsem měl na kvap. Vlak už se rozjížděl, když jsem se přiřítil s dvěma obrovskými kufry. Rozběhl jsem se za tím dopravním prostředkem, leč marně. Spocen a nevrlý vracel jsem se zpět. Tu jsem potkal železničáře, který byl pozoroval mé počínání a otázal se mě jízlivě. Vy jste chtěl ten vlak chytiti? Tu jsem se rozčilil a zvolal. Ne, já jsem ho vyhnal.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Na dosmrti navždycky.

0: hvězda.
1: Přistáli v talíři na střeše radnice. Našli si nás snadno po vůni slivovice. Vrhli se nám kolem krku, polibky nás dusily. Jak ty zlaté rybky jsme jim po třech přáních splnit musili, než nás pustili. Byly to holky z jiných planet, Anča, Božka, Karin, Žanet.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Při projevu na oslavách dne vítězství 9. května 2026 v Moskvě prohlásil Vladimír Putin, že válka na Ukrajině se chýlí ke konci. Zároveň vyjádřil ochotu jednat se šéfem ukrajinské chunty Volodymyrem Zelenským, pokud by jednání směřovala k uzavření dlouhodobé mírové dohody. Ruský prezident rovněž vyjádřil připravenost jednat o nových bezpečnostních opatřeních pro Evropu a kritizoval západní podporu Kyjeva. Vojákům shromážděným na přehlídce také připomněl, že na Ukrajině bojují proti agresivní síle podporované celým NATO. Doslova řekl: nátlak Západu na konfrontaci s Ruskem stále trvá, jsem však přesvědčen, že ukrajinský konflikt se blíží ke konci, i když jde stále o vážnou věc. Měsíce čekali, že Rusko ustoupí a utrpí porážku a že se zhroutí naše státnost, nestalo se, a pak uvízli na kolotoči, ze kterého se nedokážou dostat, prohlásil doslova Vladimír Putin na adresu západních zemí. Se Zelenským je připraven jednat ve třetí zemi, ovšem až poté, co budou předtím dořešeny veškeré podmínky případné mírové dohody. A taková jednání jistě nezačnou bez závazku odevzdat Rusku například celý Donbas. Donutí nyní krvavého klauna Donald Trump? Vždyť ukrajinskou mafii stále drží váleční sponzoři napojení na peníze z Bruselu.
1: Jo, pořád se něco děje.

tak už se nehněvej, marně že zhledal. Já však chtěl od tebe cokoliv mít a sama od sebe nic bys mi nedal.

teď čistě z důvodu vlastního prospěchu. Učím se ovládat jehlu a nit a ticho ruším jen.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Rozbitým oknem mi do pokoje fouká sníh jako mouka, na moje ruce skleslé v křesle závěje sněhu už ani oheň. Rozbitým oknem mi fouká do světnice fujavice, smutek se dveřmi dere, pláči můj kaskadére, nezapomeň. Vlaštovky ze stájí odlétly před rokem, slepice kdákají ve sněhu hlubokém, zbloudilé kročeje roztáčí osudí, pálenka zahřeje, samota zastudí, teplo je pokora, jabloně v ušan

masopustní hod. Nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak. V rozbité lampě ani kapka petroleje, ruka se chvěje, pod sněhem zamrzá mi, na stěnách pod tapetami choulí se šváby. V rozbité lampě půlnoc bliká, rampouch je klika, v ruce ulomí se místo dechu průzračná pára, jsem slabý. Vlaštovky ze stájí odlétly před rokem, slepice kdákají ve sněhu hlubokém, zbloudilé kročeje dostáčí osudí, pálenka zahřeje, samota zastudí, teplo je pokora a zima prokletí, než srdce okorá a jaro odletí, zimostrás pod kopcem kořeny zapouští, jsem špatným žalobcem, viníkům odpouštím. Nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak. V rozbitém srdci ani špetka soli jen trochu bolí, když vločka z tváře kane třpitný krystalek ledu na uschlém stromě.

0: spát, probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Stanice Hvězda.

píseň na pozdrav. Ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste pro zítřky veselé. Jen pojďte, máme vás rádi.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Uprostřed vyprahlého jordánského jihu, kde by člověk nečekal nic víc než písek, kamení a ticho, uvidí odvážný návštěvník cosi jako zázrak. Stačí projít úzkou skalinkou štěrbinou zvanou sík a svět se náhle změní. Z růžových útesů vádí Musa uvidíte dokonalá průčelí chrámů a hrobek, tak krásná, až se vám zatají dech. Ano, jde o skalní město Petra s příběhem jedněch nejspíš z nejnadanějších a současně nejzapomenutějších národů, Nabatejců. Kým byli a kam vlastně zmizeli? Dodnes zůstává větší část Petry neprozkoumaná. Archeologové odhadují, že odkryli jen nějakých 15% tohoto starověkého města. Víme toho však dostatek na to, abychom si krásu a tajemství této zaniklé civilizace a památky mohli představit. Do Protiproudní akademie nám o tom svůj článek připravila Jana Holanová, nazvala jej Klenot v poušti.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: ztráty a nálezy.info.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

na cestu dál. Přes větve časem tlejících

křižák světa budová. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Ani nevíš,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, prosím tě, mě nepovídej, že se morálka za posledních 20 let zhoršila. Podívej, když například před 20 lety šla moje manželka po ulici, tak ji každou chvíli nějaký chlap obtěžoval. No vidíš, a dneska se jí nikdo ani nevšimne.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Netrap se hochu, co se stane, až tě farář ožení, nás žádná holka nedostane, v hřmanickém vězení.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Praktická sukně s pěknou halenkou nebo svetrem je vhodným oblečením do práce i společnosti. Rovněž tak vlněné, hedvábné i silonové šaty, pěkného střihu i kvality vám budou slušet.
2: Dobře ušitý oblek, kalhoty i pracovní oděvy ocení každý muž. Také dámské i pánské kabáty různých střihů a velikostí uspokojí i nejnáročnější.
1: Vhodné oblečení pro každou příležitost mají v bohatém výběru Prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: Pod rachotem kousy třásla zem.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 12. května má svátek svatý Pankrác, chlapec, který se postavil císaři. Pankrác, latinsky Pankrácius, což je odvozeno z řeckého Pankrátios, všemocný, se narodil kolem roku 289 ve frýžském městě Synada v dnešním Turecku. Jeho rodiče, římští občané, brzy zemřeli, matka hned při porodu a otec, když mu bylo asi 8 let. Osiřelého chlapce se ujal strýc, který ho kolem roku 299 vzal do Říma, aby mu umožnil lepší budoucnost. Vojenskou či politickou kariéru, jak se na římského občana slušelo. Usadili se v rodinné vile na Célijském pahorku, jednom ze 7 římských vrchů. Prozřetelnost však měla s chlapcem jiné plány. Strýc se v Římě setkal se starými křesťanskými přáteli a Pankrác se začal zajímat o Kristovo učení. Podle tradice byl pokřtěn papežem Kornéliem a víru přijal s horlivostí, která daleko přesahovala jeho věk. Roku 303 však vydal císař Diokletián poslední a nejkrutější z protikřesťanských ediktů. Pankrác, tehdy 14-letý, byl zatčen a předveden před samotného císaře. Diokletián byl chlapcovou odvahou údajně tak ohromen, že se ho pokusil přemluvit sliby bohatství a moci, aby se vzdal víry. Pankrác však odmítl obětovat římským bohům. Řekl císaři, že bohové, které uctívá, žili v neřesti a hanbě a že on sám raději zemře, než aby se kladil modlám. Císaře chlapcova odpověď popudila natolik, že ho dal popravit. A tak byl 12. května roku 304 Pankrác na Via Aurelia sťat. Vznešená římská křesťanka otavila, nechala jeho tělo potají vyzvednout, nabalzamovala je, zavinula do vzácných pláten a pohřbila v římských katakombách. Na místě jeho popravy je dodnes čitelný latinský nápis Hic decollatus est sanctus Pankrácius. Zde byl sťat svatý Pankrác. Úcta k Pankrácovi se šířila velmi rychle. Již na přelomu 5. a 6. století nechal papež Symmachus nad jeho hrobem vystavět chrám, dnešní baziliku San Pancrazio v Římě. Rozhodující impuls dal šíření Pankrácova kultu papež Hřehoř Veliký na konci 6. století, když vyslal svatého Augustína z Canterbury do Anglie a dal mu sebou Pankrácovi relikvie. Proto je právě v Anglii zasvěceno Pankrácovi množství kostelů, mezi nimi i proslulý St. Pancras Old Church v Londýně, považovaný za jedno z nejstarších křesťanských kultovních míst v zemi. Podle tohoto kostela nese jméno i známá londýnská železniční stanice St. Pancras. Pankrácova hlava je dodnes uctívána v bazilice svatého Jana v Lateránu. V české tradici je svatý Pankrác znám především jako první trojice ledových mužů. Pankrác, Servác a Bonifác, jejich svátky připadají na 12. až 14. května. Podle staletého lidového pozorování přinášejí tyto dny poslední jarní mrazíky, které mohou zničit květoucí ovocné stromy a mladou sadbu. České pranostiky praví Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži. Nebo svatí Pankráci, Serváci a Bonifáci, vás se bojí všichni sedláci. Tradice ledových mužů má ale skutečný meteorologický základ. Jde o pravidelné proudění studeného vzduchu ze severu do středu.

0: střední Evropy.
1: Svatý Pankrác je především patronem dětí. Bývá vzýván proti bolestem hlavy, proti křečím a epilepsii. Ve Španělsku a Itálii bývá jeho soška umístována v domácnostech i obchodech jako ochránce zdraví a práce. Je považován za jednoho z patronů Říma a za ochránce mladých rostlin a květů a také chrání proti křivým svědectvím a křivopřísežnictví. Bože, ty jsi dal z mladému Pankrácovi odvahu, která přemohla moc celého císařství. Dej i nám, abychom svou víru vyznávali beze strachu a zůstali věrní pravdě, i když nás to může stát všechno. Prosíme tě o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: K bratru Spitihněvovi jsem dorazil k večeru. Spitihněv bydlí v kouzelné vesničce pod Šumavou. Přesto, že je členem JZD, daří se mu dobře. S manželkou a dětmi obývá skromný domek se záhumenkem. Když jsem byl přicestoval, zjistil jsem, že nikoho není doma. Tu mi napadlo. Bude legrace. Mile překvapím svých nejbližších a uschoval jsem se do bílé skříně v předsíni. Čekání trvalo několik hodin. Když se v úkol rozprostřelo tajemné ticho, počalo mě lehce mraziti. Když se konečně v noci dostavil bratr s rodinou a objevili mou skrýš, museli mne vyprostiti pomocí LED lampy. Bílá skříň byla totiž lednička.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

hlavu bosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme, viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

Byla to krásná loď Tropicana, svého času snad vůbec nejkrásnější. Jenomže přepych a módní komfort ještě z žádného parníku neudělali dobrou loď. Příliš brzo zastarala Tropicana.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Slečno, vy jste tady jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mě totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože ví.

pak rád, tak mám rád tu, která je tu. I když potkám plavou a zas blednu a po černé oči zas vednu, od zrzavé se nehnu a podlehnu. Štíhle a sošli

laskavou tu tvář. Laskám tváří, jsem tváří tvář, jediná je láska moje. A

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Nejší ze všech dnů, ten den je milá, ten je tu den vlaštovek a mopedů. Sešli jsme se již, vlaštovky a mopedy, to je láska tvá. Do jednoho obětí patří jak my dva,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Padesátky o páté.
1: Začalo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem byli do studny. Už mě ráno bylo líp. A jsem vylez ven a tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala. Vy jste se koupala, já jsem se díval. Jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
2: A jak je vám teď?
1: Stydno.
2: Nevolno?
1: Nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
2: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
1: Jo, ousko, ale široko.
2: Není žádný parno, je tak vlaho okolo.
1: Ale na polo jenom.
2: Na polo?
1: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
2: A hlava se vám točí.
1: Jo, a hvězdíček má plný oči.
2: A jeden ani dobře neví, co?
1: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
2: Něco jako kdyby. Něco jako tento.
1: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Víš, jako když, jako na jazyku už jsem měl to, jak když kočka poní myš, jako když pěsi, na šosi se věsí,

0: víš, jako když, jako když. Přece to znáte,
1: jako když se hladí bliž.
0: Je mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připo nádherně.

0: já řekne, že mě má rád.
1: Tak to bylo řečí, jeden div nebrečí, a pak se přesvědčí, že přezbytečno.
2: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

0: vágus, tak je plákač, tak je nežádoucí živel, tak je smrad. Když boháč rum pije jak vodu, tak má svět obou.
1: No, tak má svět obou.
0: Rum, když chudej pije jak vodu, tak je pijan, tak je chlastoun, je kořela, je to důl.

Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl kluk.

0: krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

0: záhybech pláště tou skrývá vždycky.
1: Co na tom,
0: že jí po svém obličeji do mého srdce

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V jednom parku pozoruje jeden pán na lavičce, dva při práci. Ten jeden udělá do země díru, ten druhý tu díru zase lopatou zahází. O 10 metrů dál zase udělá ten jeden díru, ten druhý zase zahází. No a tak to dělají pořád dál. Ten pán z té lavičky vstane a jde, zeptá se, říká, prosím vás, co to tady děláte? Jste tady dva, ten jeden dělá do země díry, ten druhý ty díry zase zahazuje, co to má být? A ten povídá, no tak původně jsme byli taky tři, víte, ale ten, co dává do těch děr ty stromky, ten je nemocný.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Jednou byl Romcajs s pískem u puškaře halíře pro prach do pistole. Přišel tam taky jičínský kníže pán s kněžnou. Kněžna byla bledá a smutná, ani říct se to nedá.
2: Halíři, podaš mi rachejtlí,
1: poručil si kníže pán.
2: Já ji vyščelím, tady kněžne pro radost.
1: Jenže puškař halíř povídá, kdyby kníže pán chtěl vrabčí broky nebo medvědí kuli, to bych měl, ale rachejtle se u mě nenajde. Kněžna si vzdychla, až to kníže pána stisklo u srdce. Rovnou se otočil na Rumcajse a poroučí znova.
2: Tak to rachejtli udělá tuhle Rumcajs.
1: Rumcajs uhodil pěsti oplechový pult.
3: No to zas ne.
1: V tom ale cipísek zatáhl Rumcajse dole za kabát a mrkl na něho nejdřív levým a pak pravým okem, to bylo jejich znamení.
3: No, proč bych tu...
2: Rumcajs udělá tuhle Rumcajs.
1: Rumcajs uhodil pěsti oplechový pult.
3: No to zas ne.
1: V tom ale cipísek zatáhl Rumcajse dole za kabát a mrkl na něho nejdřív levým a pak pravým okem, to bylo jejich znamení.
3: No, proč bych tu... Rachej...

0: hajzlí, 6 petard a 5 mordeblí. Kníže pán za to musel dát přes půl dukátu. A ještě se smluvili, že se Rachejtle kněžně pro radost vystřelí z věžové brány. Kníže pán pak odešel s kněžnou do zámku a Romcajs s Cipískem do lesa Řáholce. Když manka viděla, jaké jí to přinesli domů hromobití, povídá, čí je zas tohle nerozum? Mučí by byl? Kníže pánův, řekl Romcajs. Potom vzkázal po celém Řáholci, aby se ze zvěře a ptáku nikdo nevylekal, kdyby se udělala strašná rána. A začal Rachejtli nabíjet. Nejdřív prach, potom bumajzle, potom petardy a nakonec mordeble. Nabil a řekl, už to chce jenom špejlek, to už můžeš Cipísku sám. Rachejtle to byla výtečná, když se k ní dalo ucho, trochu v ní hrmělo. Večer přišla kněžna s kníže pánem na ring a dívali se nahoru na věžovou bránu.
1: To jsem zvědavá, jestli mě ta Rachejtle aspoň trošičku rozveselí,
0: vzdychala kněžna. Nahoře na věži škrtl Rumcaj s Sirkou a podpálil v Rachejtli. Zafučela jako divoká a už se nese.
2: Sapristi,
0: povídá kníže pán.
2: V té Rachejtli něco přeskočilo? Vždyť ona se nese rovnou dolů.
0: A to bylo tím, že Cipísek přidělal špejlek obráceně. Rachejtle pořád níž a níž. Vyhlídla si kníže pána a rovnou na něho. Hnala ho třikrát kolem rinku. Když se jí schoval pod podloubí, i tam ho našla. Házela po něm bumajzlemi, střílela mu pod paty petardy a ohnivé mordeble vystrašili kníže pána tolik, že troubil. Trára, trára, trára, aby přijeli hasiči. A celou tu dobu se kněžna smála, až se jí sesypala paruka a křičela
1: bravo, Rachejtle, bravo.
0: Když zahuhlala poslední mordeble a uhasly jiskry, zavolal si kníže pán kněžnu pod podloubí, tam jí po francouzsku řekl.
2: Jestli jste kněžnu vysila, teď jsem zase smutný, já.
0: Rumcaj s Cipískem se na to dívali z věžové brány. Nakonec Rumcaj povídá, někdy stačí obrátit špejlek. A všecko se otočí.

0: Vánoce hvězda.
1: A hrajeme dál. Sedmdesátky.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Debakl. Jinak nelze nazvat porážku lejbristů v britských komunálních volbách, jakou nezažili od druhé světové války. Dosavadní premiér Keir Starmer dokázal proměnit za pouhé 2 roky drtivou parlamentní většinu v totální komunální katastrofu. Lejbristé přišli o nejméně 254 zastupitele a 8 rad. Průlom naopak patří vlastenecké reformní straně Nila Farage, ideového otce Brexitu, a to se ziskem 367 mandátů. Kdyby se tedy nyní konaly v Británii parlamentní volby, získala by podle všeho reformní strana 25% hlasů, lejbristé 18 a konzervativci nějakých 17%. Všechny tyto skutečnosti už přináší ovoce. Někteří poslanci britského parlamentu volají po Starmerově pádu, tedy aby odešel z čela strany i vlády. A to vše ve chvíli, kdy se tento válečný štváč přímo v premiérském sídle objímal s vůdcem kyjevské chunty Volodymyrem Zelenským a kdy čelí obvinění z protěžování bývalého evropského komisaře a britského ministra Petera Mandelsona, obviněného v rámci kauzy Epsteinovy mafie. A tak je zjevné, že po pádu bruselské vlády v Rumunsku a drtivém vítězství euroskeptika Radeva v Bulharsku je to další doklad probouzejících se občanů napříč zakletého evropského zámku.
1: Jo, pořád se něco děje.
3: Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené Rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné, jako strouchnivělé lopatky větrných.

Kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím se mi vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit,

0: bohem, má dívko z hor.
1: Vybíráme ze 70. let. Na stanici Hvězda.

20 let pod rampou hnědý klavír stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu vstek, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala maestro tango. A když vás přišla první zlost, tak

prachu Beethoven a Chopinovi šeptal list, že není si tak zcela jist tím, co je tango. To nechápal by jak těživ, že za pár korun, za pár piv jde někdo hrát a k tomu rád, ach tomu rád, maestro tango. Proč denně čistit od rána falešně zuby pijána? Nač etudy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát.

působilo dál. Když přeletělo roků pár, tak stal se z kabaretu par. To tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovců smích, maestro.

Tam dole přece něco muselo zůstat. Aspoň trochu hudby. Byla přece tak krásná. Vzpomínejte.

0: turisté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Kyjevské drony pravidelně bombardují Pobaltí a výsledkem je, jak jinak než ticho, však ve sdělovacích prostředcích oficiálně žádná zmínka není. Ale stíhačky NATO ukrajinské bezpilotníky pravidelně sestřelují, i když ne vždy se jim to úplně podaří. Tak například v Lotyšsku už zasáhli ropný sklad nebo osobní vlak. A samotní Baltové jsou v šoku, ale mlčí. Lotyšský ministr obrany, který před časem tyto incidenty přiznal, okamžitě skončil. Vztahy mezi Ukrajinou a pobaltskými státy se nicméně stále zhoršují. Nepřímým potvrzením je toho i další stopa. Oficiální hlásná trouba liberálního západního establishmentu deník Politico přišel s informací takzvaně ze zákulisí, že vztahy evropských lídrů se Zelenským jsou prý nejhorší za celou dobu války západu proti Rusku na Ukrajině. Evropě se ho však nedaří zkrotit. Mají snad z ukrajinských nacistů strach? No, měli by. Vždyť z těchto kyjevských teroristů udělali jednu z nejvyzbrojenějších armád blízko našich hranic. Podrobně se nám proto těmito ukrajinskými akcemi zabývá Václav Danda a doplňuje také informaci, jak na tyto zmatky reaguje Rusko.
1: Na stránkách protiprout.info

Víte ono, holky, když klub se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a máto, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, zelí se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolívá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Víte ono, holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílá vám šeky, ale si dejma se mazdy. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma svět.

0: Vidíte mají dálenky, když kluk se stane tátou. Voníte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Osmdesátky o osmé.

Ať velcí toho světa přes naše šlapou hlavy jsou sečtena jejich léta, jak dny polní drávy. A přijde kosa sečná na trávu, na člověka, však naše zem je věčná a naše hrouda čeká. Však naše zem je věčná a naše hrouda čeká.

to krátké mezidobí, ten krok do neznáma. Nikdo je nechápe a jak by taky mohl. Z nás totiž nikdo už si nevzpomene, čas ten se jako rychlý vítr.

však na ty druhé třeba vzít jiný metr. Koukněte, jak pak se ta mládež chová, poslyšte, jaká užívají hrubá slova, nabídky k vysvětlení.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: slyšte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Při projevu na oslavách dne vítězství 9. května 2026 v Moskvě prohlásil Vladimír Putin, že válka na Ukrajině se chýlí ke konci. Zároveň vyjádřil ochotu jednat se šéfem ukrajinské chunty Volodymyrem Zelenským, pokud by jednání směřovala k uzavření dlouhodobé mírové dohody. Ruský prezident rovněž vyjádřil připravenost jednat o nových bezpečnostních opatřeních pro Evropu a kritizoval západní podporu Kyjeva. Vojákům shromážděným na přehlídce také připomněl, že na Ukrajině bojují proti agresivní síle podporované celým NATO. Doslova řekl: nátlak Západu na konfrontaci s Ruskem stále trvá, jsem však přesvědčen, že ukrajinský konflikt se blíží ke konci, i když jde stále o vážnou věc. Měsíce čekali, že Rusko ustoupí a utrpí porážku a že se zhroutí naše státnost, nestalo se, a pak uvízli na kolotoči, ze kterého se nedokážou dostat, prohlásil doslova Vladimír Putin na adresu západních zemí. Se Zelenským je připraven jednat ve třetí zemi, ovšem až poté, co budou předtím dořešeny veškeré podmínky případné mírové dohody. A taková jednání jistě nezačnou bez závazku odevzdat Rusku například celý Donbas. Donutí nyní krvavého klauna Donald Trump? Vždyť ukrajinskou mafii stále drží váleční sponzoři napojení na peníze z Bruselu.
1: Jo, jo, pořád se něco děje.
0: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
3: Část třetí.
4: Na náměstí Markadal, kde se ponejvíce odehrává veřejný život Lourdes, je mezi oběma velkými restauracemi Café Français. Není příliš daleko od zastávky poštovních omnibusů, nejdůležitějšího místa, kde velký svět vpadá do malého světa pyrenejského městečka. Kavárník pan Diran loni zařídil s vynaložením značného nákladu lokál zcela nově. Rudý plyš, mramorové stoly, zrcadla, obrovská kachlová kamna podobající se římské strážní věži, korunované cimbuřím. Dík této kamnové pevnosti je Café Français nejlépe vytápěnou místností v Lourdech. Monsieur Diran se však nestará jen o teplo, ale i o světlo. Zavedl moderní způsob osvětlení. Silné, zeleně zastíněné, trvale zářící petrolejové lampy jsou upevněny na tyčích tvaru váhy, visí od stropu a rozlévají na mramorové stoly útulný bělavý jas. Kavárník je přesvědčen, že v Paříži posedlé po novinkách, v Paříži sledující udýchaně každý moderní vynález, se najde jen velmi málo hostinských místností obdařených takovým světlem. Diran je na rozdíl od většiny Francouzů člověk nepříliš šetrný. Je-li třeba, nechává své světlo svítit i ve dne, například dnes, kdy zimní šero nepomíjí. Jde ještě dál ve své velkodušnosti. Nespokojuje se s hmotným světlem. Snaží se šířit i světlo duchovní. Proto visí na věšácích v pěkných rámečcích řada velkých pařížských listů, jejichž předplatné majitele Café Français neodrazuje. Ano,

Je tu i list venkoncem revolucionářský, namířený proti císaři a jeho vládě, bojovný plátek, za kterým, jak každý ví, stojí sám Ludvík Blank, socialistický postrach. Že je tam Le Lavadan, lurdský týdeník, o tom se netřeba zvlášť zmiňovat. Redakce uzavřela s panem Diranem oboustranně výhodnou dohodu, podle které mají každý čtvrtek ležet na mramorových stolech 4 čerstvé výtisky Lavadanu. Se zřetelem na všechny tyto snahy o duševní potravu hostů lze pochopit, že Diranovo ctižádostivé Café Frances nazývají někteří lidé také kavárna pokrok. Dvakrát denně bývá lokál mimořádně navštíven. Kolem 11. hodiny, v době aperitivů a pak odpoledne ve 4, kdy končí úřední hodiny u zemského soudu. Úředníci od soudu jsou věrní a stálí hosté Café Frances. Francouzský stát sleduje při rozmístění svých úřadů jakýsi svévolný princip. Prefektura departementu je v Tarbes. Podle toho by podprefektura měla sídlit v druhém nejdůležitějším městě kantonu, v Lourdech. Ale ne. Tento vysoký úřad umístili do bezvýznamného Argeles, kde jsou podprefektura, jakož i vrchní velitelství četnické stanice, od krevního oběhu zprávy značně odříznuty. Důvod tohoto vyhnanství je a zůstane nevyspytatelný. Lurdy to právem hněte. Lurdy je třeba uchlácholit. Stanou se tedy Lurdy sídlem vysoké soudní instance, která podle práva přináleží vlastně do Tarbes. I počítá Moncie Diran mezi své hosty Puga, právoplatného prezidenta zemského soudu, několik soudců, císařského státního návladního ditura a několik správních úředníků, právních zástupců a soudních písařů. Teď tu dosud nikdo z těch pánů není. V koutě u kulatého stolu sedí pouze Moncie Hyacinthe de Lafitte. Moncie de Lafitte není Moncie de Lafitte ve vlastní osobě, nýbrž nemajetný bratranec onoho boháče. V zámku mu vyhradili pokoj ve věži, do něhož se může nastěhovat, kdykoliv se mu zachce. Rodina Lafitova bývá velmi často na cestách. Tím častěji využívá pan Hyacinthe poslední dobou svého útočiště. Lurdy jsou pro jeho prázdný měšec hotová klinika. Čert vezmi Paříž, která neumí rozlišit mezi tím, co je pravé a co nepravé. Kdo pak může v Paříži pracovat? Žurnalisté, děvky a kupčíci duší. Na Hyacinthovi de Lafitte se pozná na první pohled, že v něm vězí něco mimořádného. Obléká se s nádechem staromódnosti. Okázale a vzletně uvázaná kravata například připomíná Alfreda Misseta. Vlasy zčesané z hranatého čela připomínají Viktora Iga. Ačkoliv Hyacinthe de Lafitte má ještě daleko do čtyřicítky, jsou jeho vlasy už prošedivilé. Bývali jsme kdysi spřáteleni s Viktorem Igem, to jest onen gigant se jednou před dávnými lety snížil k blahovolné poznámce o Lafittovi. Spolupůsobili jsme tenkrát v bitvě Comédie Française o Hernaniho. Náleželi jsme k oněm vyvolencům, kteří nosili červené vesty. Kromě Iga, který je dávno ve vyhnanství, známe ostatně i starého Lamarténa a mladého Teofila Gautiera a mnoho jiných a nechceme s tou nafoukanou společností už nic mít. Lurdy jsou, zdá se, právě tím místem, kde se může člověk utéci na prsa poněkud násilnické přírodě a holdovat dlouhodechému dílu bez zřetele na urážlivé hodnocení pařížských salonů a kaváren. Hyacinthe de Lafitte se v mysli zabývá plánem usmířit romantickou školu, k níž počítá i sebe, s klasicismem. Neohraničená fantazie v přísné formě. To je jeho parola. Píše tragédii Založení města Tarbes. Za látku k této tragédii vděčí svému příteli, řediteli školy Claránovi, který je horlivým badatelem v oboru pověstí a který rediguje v Lavadanu rubriku Lurdské starožitnosti.
Ve zmíněném díle běží o etiopskou královnu jménem Tarbis, která vzplane láskou ke kterému si biblickému hrdinovi a odmrštěna prchá na západ do pyrenejských zemí, aby tam zapomněla na svůj zármutek. Zde, osvobozena od chmurných bohů Orientu, poznává jasná božstva západu, která odčarují trýzeň z jejího srdce. Jako jejich kněžka zbuduje Tarbe. Jak je vidět, není to špatná látka a je plná symbolických narážek. Básník ji zpracovává v čistých alexandrínech, což jest smělé vyhlášení boje shakespearismu Viktora Iga. Jako Rasénův pokračovatel je Lafitte pevně odhodlán dodržet i jednotu místa a času. Lze jen litovat, že se po více než dvouleté práci nedostal dál než k 42. alexandrínů. Naproti tomu přináší od něho dnešní Lavedan článek, v němž de Lafitte vykládá své literární a slohové principy. Redakce se dlouho bránila článek uveřejnit a uváděla za důvod svého zdráhání, to není nic pro naše analfabety. Lavedan leží před Lafittem na stole. Vyšel dnes ráno. A přesně, to nebývá příliš často. Většinou tento pokrokový týdeník vychází o 2 až 3 dny po stanoveném termínu. Proto Abbé Pomian říkává, zvláštní pokrok, přijde vždycky pozdě. Spřátelený protivník Viktora Iga se třese na to, aby lidé jeho článek četli. Hlavně mu záleží na tom, aby se do něho co nejdřív zahloubal filolog a humanista Clarán. V článku jsou 3 věty o Rasénovi, které se musí nechat rozplývat na jazyku. Ale Clarán, který právě přišel, je tak hluboko zabraný do vlastní utkvělé myšlenky, že čerstvému Lavedanu a jeho autoru Lafittovi nevěnuje pozornost. To je stará tragika takových krasoduchých vztahů. Učenec Clarán sebou přivlekl sploštělý kámen velikosti talíře a opatrně jej rozbaluje ze šátku. Sobecky jej přisune pod nos spisovateli a vnucuje mu lupu. Podívejte se, příteli, co jsem našel. Hádejte kde? To neuhodnete. Na jeskyní hoře v jedné z tamnějších jeskyní ležel mezi štěrkem tenhle kámen a zrovna nám nevolal. Dobře se na něj podívejte. Lupou! Rozeznáváte lurdský městský znak, vidíte? Stylem se tento znak liší od dnešní formy. Dám ruku do ohně za to, že pochází až z raného 16. století. Nad věžemi města se vznáší orel s rybou v zobáku. Ale věže na rozdíl od nynějšího znaku ukazují rizí maurskou architekturu. Mirambel. Nemusím vás poučovat. Bylo jméno našeho města ve středověku. Mirambel. Miriam je maurský tvar jména Marie. Pstruh, kterého orel nese v zobáku, není nic jiného než ichtys, znak Krista, který pták schazuje na hrad pro Marii dobytý. Vidíte, jak všude v zemi mariánský princip? Lafitte ho přeruší, jen aby mu odporoval, protože se zlobí. Nejsem vůbec vašeho názoru, příteli. Mám za to, že všechny ty heraldické zvířecí symboly pocházejí z předkřesťanských dob. Ale příteli, přece nepopřete, namítá starý Clarán, že jméno Gavé obsahuje ve svém jméně Ave. Básník to rovnou popírá. Jako všechny povahy jeho druhu, nechává se improvizací strhnout na cesty i pro něho samého překvapující, jen aby rychle došel k cíli, o který mu jedině jde. Příteli, jako filolog víte lépe než já, že písmeno gamma v některých jazycích metastázuje k jotě a naopak. Proč pak by Gave nemohlo být pojmenováno podle biblického Jahve, kterého přivedla má královna Tarbis po nešťastné zkušenosti s Hebrejcem do země? Přečtete-li si mé dílo, nebo aspoň dnešní článek? Dál se nedostane. Krasoduchý rozhovor je přerušen. Odbylo 11, nastává hodina aperitivů. Jeden po druhém přicházejí všichni, kdož patří k inteligenci a notabilitě Lourdes.
Toť se ví. Rozhovory jako ten, který jsme právě vyslechli, se s těmi všemi advokáty, důstojníky, úředníky a lékaři vést nedají. Jejich mysl není zrovna nakloněna neužitečnému humanismu. První přichází doktor Dozu, městský lékař, muž velmi zaměstnaný. Ač stále na skoku mezi dvěma případy, které si ho žádají, nedá si ujít, aby si teď mezi ostatními váženými muži nevypil skleničku portského nebo malvazu. V Lurdech je spousta lékařů. Doktor Peris, doktor Verže, doktor Lacramp, doktor Balenci. Přesto je městský lékař Dozu přesvědčen, že celé břímě zdejší lékařské vědy spočívá na jeho vlastních, trochu vysokých ramenou. V jeho duši nevyhasla dosud vášnivá zvědavost přírodospitce. Proto mimo své plně naměřené denní penzum udržuje ještě čilou korespondenci, aby na venkově po vědecké stránce nezesedlačil. Jak se asi veliký Charcot nebo slavný Voisin, přednosta Salpêtrière v Paříži, ulekne, když mezi svou poštou najde jeden z oněch dlouhých dopisů lurdského městského lékaře. Ten zvídavý dotazník, jehož vyřízení vyžaduje dobrou hodinu času.

0: Vyruším pány jen na 3 minuty, řekne Dozu. Je to jeho každodenní pozdrav. Usedne na okraji židle, aniž svlékne kabát a sundá klobouk, což je vzhledem k jeho praxi a k diranovým přetopeným kamnům pozoruhodné nedopatření. Sáhne po lavedanu, posune si brýle do čela a začne v plátku listovat. Třeba, že se Hyacinthe de Lafitte sebe víc hrouží do pozorování Dozuse, nepozoruje na jeho tváři žádné příznivé znamení, že by si byl povšiml jeho článku. Mezitím přitrhl ke stolu Monsieur Jean-Baptiste Estrade, berní správce Lourdes. Tento muž s tmavou bradkou a melancholickým pohledem má ve spisovatelových očích jisté přednosti. Mluví málo, ale znamenitě poslouchá. Zdá se, že není docela nepřístupný duchovním poznatkům a formulacím. Lékař lhostejně přihraje časopis do rukou bernímu správci. Nyní v něm roztržitými prsty listuje Estrade. Ale zrovna když dojde k stránce, na níž se skví Lafitův článek, musí lavedana odložit, neboť všichni pánové povstávají. Nepřihází se každý den, že by stolní společnost poctil svou návštěvou pan purkmistr ve vlastní osobě. Významná postava Adolfa Lakadého, zdravíc na všechny strany, se přívětivě šine ke stolu. Na lurdském starostovi je vidět, že nebyl povalnou část svého života neprávem nazýván fešák Lakadé. Při pohledu na jeho břicho, svislé tváře a váčky pod očima nemůže dnes už nikdo mluvit o kráse, za to tím spíš o jakési dobře proolejované, ba pružné důstojnosti, s jakou se nezřídka setkáváme u politicky nadaných tlouštíků. Třeba, že pochází z tísnivé bídy bigorské selské rodiny, vžil se skvěle do své veřejné úlohy. Když ho ponejprv zvolili starostou města Lourdes, to bylo kolem roku 1848, tvrdili o něm zlí jazykové, že je vyložený jakobín. Dnes je osvědčeným přívržencem císařského režimu. Kdopak s uzrávajícím časem nemění své názory. Lakadé chodí vždycky v černém, jako by byl stále připraven dát se překvapit svými obřadnými povinnostmi. Má široké majestátní pohyby. Jeho hlas je blahoskloný. Když mluví, vždycky se zdá, že pronáší proslov. I vůči oběma státním funkcionářům, kteří přišli s ním, se chová jako protektor. Je to Vital Détour, poměrně mladý, holohlavý, ctižádostivý a na smrt unuděný muž. Druhý je policejní komisař Jacomet, muž na začátku 40 s těžkýma rukama a s oním zlověstným pohledem, který je prostě vlastní lidem zabývajícím se zločinem, i těm neškodným. Purkmistr potřásá všem rukama, rozehrává svou žoviálnost. Přiběhne kavárník, vyslechne přání a za chvíli vlastnoručně přináší nápoje. Ach, pánové, bohužel nedošly dnes noviny z Paříže. S tou naší poštou je to kříž. Ha, pařížské noviny, posmívá se kdosi. V únoru je politika stejně chmurná jako počasí. Malý Diran spěšně ujišťuje. Ale přejí-li si pánové prohlédnout včerejší číslo Memorial de Pyrénées anebo Terbeský Interet Public? A vyšel Lavedan, přesně, prosím, zde je. Nakloní se trochu k purkmistrovu uchu. A je v něm článeček, pane purkmistře, vybroušený čistý kus práce? Lafitte zbystří pozornost. Kavárník požitkářsky našpulí rty. Ten článeček si různé zdejší sutany nedají z hrámeček. Ještě jedno portské? Lakadé zvedne své jasnozřivé oči a zvučný hlas. Mohu vám a nám všem přislíbit lepší poštu, milý Dirane. Velké věci se chystají pro naše chudé město Lourdes. Díky mému ustavičnému upozorňování se na vysokých místech uvažuje o připojení k železniční síti. Pánové, doufám, že jsou všichni lokální patrioti, tak jako já, viďte. Vital Détour odpoví suše a zdvořile. My od soudu jsme jako tuláci. Dnes jsme zde, zítra nás přeloží jinam. Náš lokální patriotismus se nemůže, jak se patří, rozehřát. Ať tak nebo tak, přípojku dostaneme, prorokuje Lakadé. Diranův obličej zazáří. Napadá ho jedno ze zlatých úsloví, které četl v novinách. Protože ho noviny stojí tolik peněz, cítí povinnost studovat všechny ty listy až dlouho do noci. Je to namáhavá práce, škodí necvičeným očím, ale je na prospěch vzdělanému vyjadřování, řekne. Dopravní prostředky a školské vzdělání, to jsou základní pilíře lepšího vývoje lidstva. Bravo, Dirane, přikyvuje Lakadé, zejména ty dopravní prostředky. To se podívejme. Tenhle starý číšník mi tu dodává bezvadný obrat k slavnostnímu proslovu. To si musím zapamatovat. Burkmistrova chvála Dirana oživí. Zvedne trochu prkeně pravou ruku, jak to dělávají diletanti, když hrají divadlo. Když se zmenší vzdálenosti mezi lidmi, jejich slovní zásoba naproti tomu stoupne. Vymizí pověrčivost, fanatismus, intolerance, války, tyranství a možná, že už příští generace nebo nejpozději příští století bude prožívat zlatý věk. Odkud pak tohle máte, příteli? Diví se nedůvěřivě Lakadé. To je prostě jen tak mé skromné mínění, pane purkmistře. Já si ani dopravních prostředků, ani školského vzdělání tak moc necením jako přítel Diran. Řekne zčista jasna Lafit, který už skoro není sto opanovat svou rozmrzelost. Ohohoho! Dá se do smíchu Ditur. Kritik z Paříže snad nebude reakcionář. Nejsem ani reakcionář, ani revolucionář. Jsem nezávislý duch. Jako takový však nespatřují ve vyšším vývoji širokých vrstev zdaleka smysl lidstva. Opatrně, příteli, opatrně, napomíná humanista Clarán. A v čem je tedy smysl lidstva? Prohodí pro sebe Estrát zamyšleně. Hyacinthe de Lafitte se s neodůvodněným rozhořčením ujímá slova. Má-li lidstvo vůbec nějaký smysl, pak jen ten jediný, aby ze sebe vydalo génia, mimořádnou bytost, to je moje přesvědčení. Masy ať žijí, trpí a umírají, aby se z nich čas od času zrodil nějaký Homer, Rafael, Voltaire, Rossini, Chateaubriand a pro mě za mě i Victor Hugo. Smutné, řekne Estrát. Smutné to pomyšlení pro nás ostatní bezvýznamné lidské červíky, že nesmíme být ničím víc než pouhou bolestnou oklikou k těmto zářivým rezultátům. To je filozofie básníka, vysvětluje Lakadé schovývavě a roztržitě. Máme však v městě básníka a ten by měl pro Lurdy něco udělat. Do práce, pane de Lafitte, pište do pařížských novin, pište o našich přírodních krásách, o našich jedinečných vyhlídkách, o úchvatném pohledu na Pyreneje. Pište o městských zařízeních, o útulném životě, jaký při veškeré své skromnosti vede náš ohnivý národek. Pište o tomhle nádherném Café Français. Pište o čem chcete, ale volejte do Paříže a tím do celého světa. Proč pomíjíte Lurdy, vy hrdopíšci, když jezdíte do lázní Kotré a do Gavarny? I my jsme ochotní vás důstojně uvítat pohodlným ubytováním prvotřídní kuchyní. Mimochodem, pánové, dávno se už sám sebe ptám, proč se má dávat přednost těm ubohým hnízdům Kotré a Gavarny. Pro minerální prameny? Termální koupele, jářku, jsou-li pár mil od nás, u Gavarny a Kotré léčebné prameny, proč nejsou taky u nás v Lurdech? Je to prostý početní úkol. Musíme je objevit. Musíme je vydobít ze skály. Ano, to je mé pevné předsevzetí. Odeslal jsem už několik relací prefektovi, baronu Massimu. Lepší poštu, lepší dotace, svedeme do Lurd prout peněz a civilizace. Burgmistr pronesl k aperitivu skvělou řeč. To si musí sám přiznat. Patetická vřelost, která v něm je, mu dává vědomí, že je městu otcem, jemuž není rovno. Jak osiřelé budou Lurdy po jeho smrti. Spokojeně dopíjí zbytek vína. Hned na to odchází. Ženy doma čekají zdežené. Zahalen do své pláštěnky kráčí Hyacinthe de Lafitte sám ulicí Ribas. Jím neproniká žádná patetická vřelost. Nýbrž řezavý chlad zevnitř i zvnějšku. Najednou se zastaví a zahledí se upřeně na špinavé domy, které opětují jeho beznadějný pohled. Co tady k čertu pohledávám? Patřím přece na Boulevard des Italiens a do Rue du Faubourg Saint-Honoré. Proč žiju v tomhle mizerném hnízdě? Jde dál a sám sobě odpovídá. Žiju v tomhle mizerném hnízdě proto, že jsem sám mizerný pes, kterému se hází kost, chudý příbuzný, který musí být vděčný naduté venkovské rodině za její laskavost. Mám teplou jizbu a výborné žrádlo a neutratím za den ani 5 sů. Má společnost jsou malí lidé z Café Francés, pro které jsem já zavřenou knihou. Nepatřím k Bohu a nepatřím k lidem. Opravdu. Vyšší duch na tomto světě je chudý příbuzný par excellence.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
2: Část 4.
0: Ještě než přijdou Bernadeta a Marie ze školy, přihrnou se k obědu do žaláře obě nejmenší děti. Starší z bratříčků, Jan Maria, se tváří prohnaně směle, jako by byl vítězně přestál nějaké dobrodružství. A taky ano. Po poslední dopolední mši, kterou sloužívá zpravidla sám děkan Peramal, bývá farní kostel skoro liduprázdný. V tu dobu se 7letý Jan vplížil do malého postranního výklenku, kde je obraz Madony, kterou lurdské ženy vroucně uctívají. Hořívá tam na železném roštu před obrazem Panny Marie spousta obětních svíček. Jan seškrabal pár hrudek rozteklého vosku a dobromyslně je přinesl domů matce. Maminko, nadělej z toho světýlka, anebo to uvař, může se to jíst, ochutnal jsem to. Pro boha, zvolá Subirusová. Já ubohá žena, mé dítě okrádá matku boží. Vytrhne klukovi vosk z ruky. Ještě dnes zajde k voskaři a dá z něho udělat tlustou svíčku pro Madonu. Paní Subirusová je tak zděšena náboženským rouháním, jehož se dopustil její Jan Maria, že si ani nevšímá 6letého Justina, jehož neumytá ručka se k ní rovněž natahuje s dárkem. Je to úzký, pletený pruh z vlny.
3: Maminko, podívej, co jsem dostal.
4: O, vy nešťastníci, to jste jistě žebrali.
3: Nežebrali, maminko.
0: Brání se pobouřeně starší kluk.
3: Justin to dostal od slečny.
4: Od jaké slečny, pro pána krále?
3: No od té slečny, co pořád chodí po městě s košem, ve kterém má plno takových věcí. Vůbec nic jsme neříkali, jen jsme tak stáli.
4: Snad ne od slečny Žakometové, dcery policejního komisaře.
3: Ano, a povídala, žvatlá Justin, že mi tu šálu dá, když jsem ze všech dětí nejchudší.
4: Dejte si pozor, ať vás pan Žakomet nenachytá při lundačce,
0: zlobí se matka.
3: Strčil by vás do díry.
5: Maminko, jsem opravdu ze všech dětí nejchudší?
0: Ptá se Justin s živou zvědavostí člověka nezúčastněného.
4: Vy hlupáci!
0: Zasyčí matka Subirusová, táhne oba kluky k neckám a začíná jim drhnout pískem ruce. Přitom jim dělá kázání.
3: Dítě sousedky Buorcové je mnohem ubožejší než vy. Je od narození ochrnuté a nemůže se hýbat. A vy se celý den flákáte na ulici, ať dělám a říkám, co chci.
4: A mimo to nejste žádní chudáci, jste děti bývalého mlynáře a neměli byste se chovat jako nějaká přivandrovalá zběř. Vaše matka pochází ze znamenité rodiny. Kasterotovi bývali odjakživa vážení lidé. Jen se podívejte na tetu Bernardu. A jeden strýc mého otce byl farářem v Trý. Druhý strýc byl u vojska v Toulouse. Děláte jim hambu. Váš tatínek hledá nějaký nový mlýn. Pak se zas všecko změní. Dobře, že spí a neví, že okrádáte nejsvětější panu a obtěžujete dobré lidi.
0: Po této stavovské řeči pohlédne Luisa Subirusová dlouze na manžela, který hlasitě chrápe spánkem spravedlivých, natažen na zádech, třeba že spravedliví lidé obvykle nespí za bílého dopoledne. Jako všichni lidé, kteří jsou nuceni sdílet místnost s mnoha jinými osobami, má otec rodiny dobře vycvičenou spací techniku. Nedá se vyrušit ani Bůh ví jak hlasitým hovorem nebo hřmotem. Přesto Luisa stlumí hlas. Váš hodný táta se pro vás plahočí a každý den nosí domů peníze. A vy nejste nijak zvlášť chudé děti. Máte rodiče? Zítra peru u paní Miletové. Jistě vám přinesu kus koláče.
4: S hrozinkami?
0: Ptá se Justin s odbornou nedůvěřivostí. Matka už nemá kdy odpovědět, protože přišly dcery. Bernadeta a Marie a přivedli sebou třetí děvče, Janu Abadiovou, nejlepší žačku v katechismu. Tato 13letá dívka s čilýma černýma očima a ohrnutými rty se vyznačuje nápadnou světskou obeznalostí. Udělá způsobnou poklonu.
4: Nemám hlad, madám, počkám jen na děvčata.
0: Paní Subirusová mezitím postavila na stůl cibulovou polévku. Na vrchu plovou osmažené chlebové plátky. S povzdechem řekne. Jen si vezmi, Jano, o jednoho víc nebo méně. Máme dost. Marie spěchá vysvětlit příčinu návštěvy.
4: Maminko, Jana s námi přišla proto, že se po obědě chceme učit. Vozusová si zasedla na Bernadetu. Dnes jí nechala stát před lavicemi.
0: Bernadeta pohlédne skoro nepřítomně na matku. Ale já jsem skutečně nic nevěděla o nejsvětější trojici, poznamenává spravedlivě.
4: Ty toho vůbec málo víš, Bernadeto.
0: Podotkne krutě nejlepší žačka. Neboť kdo se z upřímnosti sám obnaží, bývá byt.
4: S pouhým zdrávasem sotva projdeš. Mám odříkat zdrávas?
0: Ptá se horlivě Justin. Marie přispěchá sestře na pomoc.
4: Bernadeta byla přece dlouhá léta v Bartres. Na vesnici se nemůže tolik učit jako ve městě.
0: Matka postavila před Bernadetu sklenku červeného vína. Je to výsada churavého dítěte, kterou ostatní bez protestu přijímají. Potají vhodila matka do vína 3 kostky cukru.
4: Bernadeto, zeptá se. Nechtěla bys jít zase na nějaký čas do Bartres k paní Lagesové?
0: S tatínkem jsem už o tom mluvila. Bernadetiny oči se rozzáří jako vždycky, když v ní vyvstane nějaká silná představa.
4: O, ano, do Bartres bych šla ráda.
0: Marie zavrtí hlavou, rozlobí se.
4: Bernadeto, já tě nechápu. Na vesnici je taková nuda, pořád se jen koukat na ovce, jak ukusují trávu. Mně se to líbí,
0: prohlásí krátce Bernadeta.
4: Když se jí to líbí, podporuje jí matka.
6: Ach ty lenochu, zlobí se Marie. Ty bys nejraději celý den seděla někde v koutě a koukala Pánu Bohu do oken. Je s tebou kříž.
4: Nech ji, okřikuje jí matka. Není tak silná jako ty.
0: Ale proti tomu se Bernadeta uraženě vzepře.
4: To není pravda, maminko. Mám zrovna takovou sílu jako Marie. Jen se zeptej paní Lagesové. Když to musí být, mohu dokonce pracovat i na poli.
0: Jana Abadiová odloží lžíci a s přemoudřelou odměřeností se vmísí do rozhovoru.
4: To nejde, madam. Bernadeta je přece nejstarší ze třídy. Je nejvyšší čas, aby přijala tělo páně. Jinak zůstane hříšnicí a pohankou a nepřijde do nebe a snad ani do očistce.
7: Pán Bůh s námi,
4: zvolá polekaně matka a sepne ruce.

0: chvíli se probudí František Subirů. S hekáním se posadí na pelest a mžourá po světnici.
1: Tady je celé shromáždění,
0: zamumlá a zběsile zamává rukama.
1: Brr, to je zima.
0: Rozespale šmátrá k ohništi a přihodí do mdlého ohně pár polínek. Hromada roští a suchých větví se zmenšila na žalostný zbytek. Otec rodiny pozvedá svůj chmurně káravý hlas.
1: Co to znamená? Žádné roští ani dříví? Nechají jednoduše vyhasnout. Mám já ke všemu ještě i chrastí sbírat? Všechno musím dělat jen já?
2: My nazbíráme a doneseme roští.
0: Volají radostně všechny děti jakoby jedněmi ústy. Zejména Jan Maria a Justin projevují bouřlivé nadšení.
1: Vy dva zůstanete hezky doma,
0: hubuje Subirusová. Vašich výletů mám pro dnešek dost. Ať jdou Marie s Janou.
2: A já?
0: Ptá se Bernadeta, začervená se a na její tak klidné tváři se ponejprv objeví cosi jako smutek. Matka jí domlouvá, aby byla rozumná. Měj rozum. Jsi nejstarší. Marie a Jana jsou zdravé a otužilé. Ty by sis určitě zase uhnala kašel a rýmu. A každá rýma a kašel zhoršuje tvé astma. Vzpomeň si, co musíš potom vytrpět.
2: Ale maminko, jsem přece mnohem otužilejší než Jana a Marie. V Bartres jsem musela být celý den venku. Za deště, ve sněhu i za bouřky. A tam jsem byla nejzdravější.
0: S lákavým odůvodněním se uchyluje o pomoc k otci.
2: Tři přece unesou víc než dvě, viď, tatínku?
1: To ať si rozhodne matka,
0: prohlásí František Subirů, který zastává prospěšnou i příjemnou zásadu nevměšovat se a nerozhodovat v otázkách dětské výchovy, leda v případech nejvýš nutných. V tu chvíli klepe někdo na dveře. Do dveří vklouzne paní Buorcová, sousedka, žena velmi hubená a dosud mladá. Je celá bez sebe, nemůže popadnout dech.
3: Ach, drahá paní Subirusová, milá sousedko, spustí naříkavě.
0: Luisa, která právě začala umývat nádobí, všeho nechá. Proboha, co se u vás stalo, Kroazino?
3: Můj chlapeček, můj ubohý chlapeček, zase ty křeče jako před třemi nedělemi, koulí očima, ručičky má zaťaté. Nevím si rady, pojďte k němu, pomozte mi, proboha!
0: To přejde, milá paní Buorcová, jen klid, to přejde jako vždycky, hned jdu s vámi.
3: Podívejte se, sama taky nevím, kde mi hlava stojí s tou mou cháskou.
0: Oba kluci odsouzení k domácímu vězení spustili nespokojený válečný pokřik. Subirusová je musí z hurta okřiknout, aby mlčeli. V očích má přitom slzy soucitu s Buorcovou.
3: Hned přijdu, sousedko. Děvčata, dělejte, ať už jdete.
2: Maminko, smí mít taky, dovolíš mi to?
0: Rozzáří se Bernadeta. Luisa Subirusová si sáhne na čelo.
3: Já, ubohá žena, jak si mám poradit s takovým nerozumem? Ach, Bernadeto, bylo by lepší, kdybys zůstala doma.
0: Popojde ke skříni a vyjme z ní několik věcí.
3: Tu máš, vezmi si vlněné punčochy a teplou šálu a kapulet, ano, ano, kapulet, neodmlouvej.
0: Kapulet je pláštík s kapucí, která se stahuje přes hlavu. Pláštík sahající až ke kolenům. Všechny prosté ženy v Lurdech jej nosí. A ještě častěji selské dívky v Bartres, Omexu, v údolí Batziger a v celém Bigorském kraji. Kapulety bývají na chově červené nebo bílé. Bernadetin kapulet je bílý. Pod špičatou kapucí se dívčina tvářinka ztrácí v modravém stínu.

0: Než dojdou k cíli, naskytne se děvčatům několik setkání. U Ponvie, mezi prvním mostním pilířem a rybářskou boudou, na mírně se svažujícím břehu, je vydlážděný plácek pro pradleny. Za slunečného počasí máchávají tu lurdské ženy v dlouhých řadách prádlo v řece, jejíž voda má pověst neobyčejně bělicí a čistící síly. Tu se pak do hukotu věčně nespokojené řeky mísí steronásobné klevetění žen a energické rány četných plácaček. Dnes je tu ovšem jen jedna žena, která se nedala odradit počasím. Je to Piguno. Co znamená přezdívka Piguno, nikdo neví. Pokoušel-li by se někdo poukazovat snad na holubičí povahu této stařeny, byl by to čirý eufemismus, asi takový, jako když ve starověku nazývali obzvlášť záludné moře blahovolným pontem, aby je pravdivým označením jeho povahy nepohněvali. Piguno není žádná holubice, nýbrž vrána vzdorující větru a bouři, zcvrklá baba s vrázčitou tváří, výlupek zvědavosti a málem vševědoucí. Jmenuje se vlastně Maria Samaranová a je vzdálená příbuzná Subirusových. Ti však na ní schlížejí dost spatra. Nikdo totiž nestojí na společenském žebříčku tak nízko, aby nenašel jiné, kteří jsou naštěstí ještě níž.
1: Halo, vy holky Subirusovi, volá Piguno. Kampak, kampak.
2: Rodiče nás poslali, teto Piguno,
0: volá Marie, chránící si ústa dlaní, protože v hukotu řeky je těžké se dorozumět. Piguno opře červené ruce v bok.
1: Svatá pano, jací jsou to nelidové ti vaši rodiče, ani psa by v tom mrazu nikdo nevyhnal.
0: Po krátkém přemýšlení zvolá Bernadeta.
2: Ale teto Piguno, proč my bychom nešli na roští, když vy v takovém mrazu perete?
0: Je to jedna z poznámek děvčátka Bernadety, kterou by jeptiška Vozusová neúprosně nazvala drzou. Piguno, která se jen zřídka cítí být spražena, přichází blíž.
1: Umím si představit, že u vás není čím topit. Váš otec se neumí přizpůsobit poměrům. A vaše matka? No, nechci o vaší matce říkat nic špatného. Vy za to přece nemůžete, že jste její děti. Ale rodičům povězte, že vám Piguno dala dobrou radu.
0: A sníženým hlasem zašeptá.
1: Správce pana de Lafitte dal na ostrově Šale porazit pár topolů. Na konci parku, hned u plotu. Tam najdete dřeva, oje, i pro 7 rodin.
2: Poníženě děkujeme za vaši dobrotu, madam.
0: Uklání se Jana Abadiová.

jsem Josef Dřevíkovský, rodák z Oslavan, co rodinou byl k lásce, k vlasti vychován. Na můj temný osud každý zapomněl, když rozsudek mi četli a list se nezachvěl.

celý posetá. Nebylo mi přáno dozrát do chlapa,

0: Ta je let, má mě píšu ústy, možná naposled.
1: Až nad kavčicí půjdu v příštím životě.

jsem Josef Dřevíkovský, rodák z Oslavan, co rodinou byl k lásce

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V pondělí se Petr Hájek tradičně setkal s čtenáři Protiproudu a posluchači stanice Hvězda na poradě tvrdého jádra nepodvolených a atmosféra byla tentokrát trochu bojová. Blíží se totiž grandiozní provokace sudeťáků neboli Němců, kteří dříve pobývali v českých zemích. Dostává až hrozivé obrysy konfrontace. Podpořit je v tomto snažení nově ohlásili i špičky německé politické scény, čímž jasně ukazují, že se chystají na invazi. Ve světě pak jakoby se vše spíše svažovalo k uklidnění, pokud to není jen fatamorgána. Řeč byla také o mediálních hrátkách kolem hantaviru nebo o neskutečných skutečnostech kolem schvalování chemtrails v České republice. Celý záznam porady nepodvolených, včetně uvítání mariánského měsíce, proto určitě doporučujeme ke shlédnutí.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Lidé si vytvořili pojem neznámý vojín. Neznámých vojínů je ovšem dost, mnoho. A přece každý z nich, než se stal neznámým vojínem, byl někomu důvěrně znám a někým dokonce i milován. Ale pak nastaly jisté okolnosti, či lépe řečeno okolnosti velmi nejisté, a ten jeho tvář, pohyby i způsob řeči někdo znal a někdo miloval. Šel do mlhy a dýmu, mizel v neznámu nějaké rozstřílené končiny, stávaje se už provždy její částí. Padl. Třeba ho pohřbili. Třeba z něj našli jenom jeho prst. Prst, který ještě někam ukazoval. Snad směrem vlastní hlavy, směrem k srdci, směrem k domovu. Byly jich miliony. A ti, kdo zůstali, cítili něco jako povinnost vzdát jim čest, tu nejvyšší. Vytvořili si tedy pojem neznámý vojín, postavili mu náhrobky, vstýčili sloupy a kolem toho, kdo v životě byl jenom jednotkou, jen nulou, přecházejí v pozoru i generálové a v předepsaném smutku před ním postojí i hlavy států. Bylo by lepší vzdávat úctu jiným neznámým, třeba neznámému tesaři nebo neznámému oráči, zastavovat se a v úctě postávat u lidských krovů, u obdělané půdy. Uvědomovat si vždycky znovu tu slávu trámu nad příbytkem, tu slávu brást. Přijel jsem k tomu hradu v podvečer. Nebylo ještě pozdě, nebylo ještě 6 hodin, ale byl už říjen a slunce stálo těsně nad krajinou. Rovina. Rovina dodaleka, předaleka, olivové háje, temné svíce cipřišů a hlavy jednotlivých hor korunované troskami hradů. Vinice. Vinice, vinice, vinice. Tak se odtud od úpatí Papežského hradu táhnou k Avignonu a dál. Do všech stran, do všech koutů té požehnané země zvané Provence. Slunce už rychle klesalo a v jednom z výklenků zbývajícího hradního zdiva stál chlapec. Odkud? Mohl být zdejší z těchto míst, z tohoto místa, ale pokud jde o čas, byl odjinut, byl zdaleka. Měl dlouhé vlasy, červené polovysoké boty a dlouhý hedvábný šál kolem rozhaleného límce košile. Stál tu a pískal na rákosovou píšťalu. Pískal si. Pískal sám sobě a pískal vstříc slunci, které se už dotýkalo krajiny, které temně červené procházelo větvemi oliv a zalévalo krví koruny trosek na vrcholcích hor. Pískal si. Pískal si jednoduchou melodii, co může víc taková píšťalka? Co může víc takový chlapec z dob, kdy nápěvy písní byly ještě prosté? Neznámý truvér, řekl jsem si. A díval jsem se, naslouchaje té jeho písni, do jeho kraje. A viděl tam ten jeho čas, čas statečných pánů, odjíždějících dodaleka za slávu boje, pro slávu ran, čas bledých paní s očima plnýma dálek, čas písní pod hradními okny. A vzpomněl jsem si na podobný pocit odjinut, úplně odjinut. Bylo to na scéně divadla, bylo to u nás. Už tenkrát jsem si bez těchto nabízejících se podobností řekl: neznámý truvér, kde se tu vzal? Odkud se tu bere? Byla to jen chvilka. Barevná světla reflektorů ho uzavřela kruhem červeně a on tu stál se svým nástrojem uprostřed chlapců, kteří hráli beat. A přece to byl on. Potulná, rozedraná duše pod hradními okny, šál kolem krku, prsty na strunách, kolem něj myrta, duby, rozmarín, křehký a něžný čas stesku v očích čekajících žen a planých růží odvahy na štítech mužů. Hrál beat. Hrál písně svého dne a v hledišti možná plakali dívenky. Plakali. Netušíce, že sem zavanulo něco prastarého. Vítr z rónských břehů, olivový vítr, vítr středověku, tramontána z Alpil, vítr cipřišů a mlínů, vítr smích a rozedraná korouhev, sám mistral, hlavy i srdce matoucí vítr jménem Mistral. Postůjme chvíli. Postůjte v nepoznaném dosud smutku, v nepoznané dosud radosti i vy, hlavy státu. Tu zpívá neznámý.

0: Noc plná hvězd.
1: Já si myslím, že naši dělníci z Čech a z Moravy nám jednou o Hitlerově robotě budou povídat taky pěkný historie. Dělníci a studenti. Vzpomeňte si jenom na ty tisíce studentů, kteří byli vyhnáni ze škol po listopadových masakrech v 39. roce. Kolik těch je dnes v pracovních táborech a na robotě pro Hitlera?
2: Počkejte, něco jste mě připomněl. 39, 40, 41, 42... Ovšem, pane, víte, že už to budou 3 roky?
1: Jaký 3 roky?
2: No ovšem.
1: Co je vám?
2: V listopadu to budou 3 roky, co herr Frank zavřel české univerzity a vysoké školy.
1: No, mou duši. Ono to utíká.
2: No totiž, ono nejde o to, že to utíká, víte, ale chápete, pane, jak musí mít pan ministr Moravec na pilno?
1: Já vám nerozumím. 3 roky, Moravec na pilno,
2: No je on ministr vyučování, nebo není on ministr vyučování? No,
1: je ministrem vyučování,
2: no, tak
1: a co
2: vidíte,
1: má být?
2: Ale prosím vám, vám to taky pomalu myslí? Herr Frank zavřel univerzity na dobu 3 let. To znamená, že náš osvícený Emanuel už jistě koná přípravy k slavnému otevření českého vysokého učení Karlova a ostatních vysokých učilišť.
3: Ale no, pane kolego, no to je skvost. Ne, no to mě nenapadlo. Pan ministr Moravec slavnostním vrchním pedelem. No to bude slávy.
2: Představte si to. Jistě přijdou hoši z říše, kdo ví. Možná, že i sám vůdce bude vážit cestou. Co myslíte? Mohlo by se stát, že by měl krátký proslov česky, že by vůdce mluvil česky, k svým národům mluvila česky.
1: No, poslouchejte, mě napadá, myslíte, že je vyloučeno, že by snad vůdce ty univerzity nedovolil otevřít?
2: Ale vy jste se zbláznil.
1: Ne, já jsem si
2: přece tam víte, co je to slib národně socialistického nacionálního socialisty.
1: To je pravda. No poslouchejte, ale tak to musíme už teďka oslavit.
2: Ovšem, něco musíme udělat, zaspívat. Chválihodný nápad, chválihodný. Haló, čeští studenty.
1: Tak, výborně, to je pěkný.
2: My si vděčně vzpomínáme, jak věrně jste chodili k nám do divadla. A jsme ze srdce rádi. A jsme ze srdce s vámi v tomto velikém období. To je v předvečer okamžiku, kdy jeho magnificence Emanuel Moravec otevře opět po 3 letech suchopáru prameny vysokého vědění vašim prahnoucím duší.
1: Dovolte nám, abychom vám k této slavné příležitosti věnovali novou píseň. Složili jsme ji na melodii, kterou jste měli obzvlášť rádi, na Hej pane králi z balady z hadrů.
2: Je to náš skromný dar k znovu otevření staroslavného učení Karlova. Bereme na potaz učené bakaláře, et item doktory, et item rektory. Proč jenom český student patří do žaláře? Vždyť mezi vlajkaři jsou větší potvory. Kdyby svůj národ lépe znal, hácha, nebyl by Adův brácha.
4: Hej, pane hácha, maj to marný, my už jich nenecháme spát. Ještě poznaj momenty parný a ještě užijou lékárny, až se budou kurírovat. Moravec doufá, že jsme němí, moc o studentech neslyší. Vyhnání ze škol v celé zemi, studujeme tiše v podzemí, jak hubit německý myši. Že jste nám zavřeli ty školy, toho se máte nejvíc bát. Medici čekají na mrtvoli, aby mohli doštudovat. Hej, kulomety jsou nabity, doma i v dálce za mořem, jen co budou krysy.

jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitomcem nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse. Ať už horor nebo pohádku,

0: finito.
1: Noc s hvězdou.
2: Jak jsem byl medákem. Mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky, jsa pevně rozhodnut již tento rok opustit čtvrtou třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a oni hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10x5 jest 50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen 2x do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí, budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné. Přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medá, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat. Tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch. U macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí. On medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7:30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podivil jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se, já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za Hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci a vsunul se mu do dlaně poslední úspory. 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz. I dva. Zamyslel jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěvoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Prostřed vyprahlého jordánského jihu, kde by člověk nečekal nic víc než písek, kamení a ticho, uvidí odvážný návštěvník cosi jako zázrak. Stačí projít úzkou skalinkou štěrbinou zvanou sík a svět se náhle změní. Z růžových útesů vádí Musa uvidíte dokonalá průčelí chrámů a hrobek, tak krásná, až se vám zatají dech. Ano, jde o skalní město Petra s příběhem jedněch nejspíš z nejnadanějších a současně nejzapomenutějších národů, Nabatejců. Kým byli a kam vlastně zmizeli? Dodnes zůstává větší část Petry neprozkoumaná. Archeologové odhadují, že odkryli jen nějakých 15% tohoto starověkého města. Víme toho však dostatek na to, abychom si krásu a tajemství této zaniklé civilizace a památky mohli představit. Do protiproudní akademie nám o tom svůj článek připravila Jana Holanová, nazvala jej Klenot v poušti.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanálezy.info
0: ztrátyanálezy.info

0: hvězdou.
1: Popíjali, když do šenku vyšli strýc Pelešek.
2: Vítajte, sousedy! A vítaj také, Metůde, pojď si přisednout,
1: zvali Peléška.
2: Jenem na chvíli, jdu pro sotovčák borovičky, staráně krepíruje. Však se mi zdá, že ju ani nedopije. Čučí do prázdna, jak oprčená koza, lůská pátečky a přeříkává litánie.
1: Stařiček našpicovali uši.
2: Ale nepovídaj, na co ju chuderku potkalo, že ani ty její zázračné bylinky nepomáhají. No já, ale když má včera tvoja dušu na příčky, tož nám musíš povědět, co ju postihlo. Však totkaj pastýř je dobrý felčár, tož by nějaký dobrý recept iznašel.
1: Pelešek poručili tří vtáčky Halůzkovej, štrngli si a začali.
2: Víte, chlapci, toho je věcej, však víte, jak je běta hladná, nos mezi očima by si užrala. Tož našemu malému Jurkovi zjedla ze šlahačky 22 jez natvrdo, no a včílej jste ho na měko. Mimo ječmeného zrna na pravém oku a opuchlého palca na levé ruce má dobře vykrmeného húsera a ukrutánské bolení břucha. No a to je snad všecko.
3: No, máte ho neuroku, prohlásili Tatar. Včílka, když neví kudy kam, tož bys uměl vyspovídat, co chce dát za dobrý recept.
1: Pelešek vybafli.
2: Kamarádi, moji, dostal jsem osvítění. Běta má peněz jak hader, co jí dali hloupí lidé za zázračné medicíny. Včíl s ní dojednám, co ti za to kulírování zaplatí a půjdem do holportu, co pravdíte?
1: Stařeček kývli za oba.
2: A tož to je ono, pomožem.
1: A pastýř dodali.
3: Hele, kdyby se nejak šprajcovala, tož jenom řekni, že musíš jít do městečka vyhlédnout nějaký pěkný pomník.
1: Pelešek vyletěli z hospody, ale za chvilku byli zpátky a už ve dveřách zvěstovali.
2: Víčku, pojď k nám, dát dvě zlatky.
3: A vidíš ju opícu, jak se tej zubatej bojí?
1: Spokojeno si oddychli stařeček. V momentě stáli Tatar v izbě u Pelešku a nahlédali přes pelec na Peleštěnu, která byly zachumlaná v duchně a pomáli odříkávali svoje bolesti ječmeným zrnem počínaja a zacpanýma střevama konča. Stonali, jak kdyby rodili ješky a dodali, že nebyli už týden. Tatar najprv tetku utěšili.
3: Nic z toho nedělaj, zem všecko vytáhne.
1: A začali porůčat.
3: Metůde, zdělaj z obrázka svěcené kočičky. Ty ať běta pokřůpe a zapíjá režnou gořálku, v kterej musí být podlábený česnek s puškvorcem, to je na střeva. Břuch obložit vřelýma erteplama a za hodinu na to, ať vypije hrnec kyšky. Kdyby na ňu došla proháňačka a trvala délej, tož navařit čaju z postrůhaných sušených hrušek a dubovej kůry. To zastaví aj rychlík. Húsera dostanem ven křenem. Ten půjdu vykopat na židovský kerchov, tam roste ostrý jak bajonet. Uděláš máčku z řeznej můky, zmíšáš s křenem a pléskneš na bolavé místo. Na ječmené zrno je dobré naplut do oka. A když to nepomože, to škůšček buchty namočit do syrovátky a v hadérce položit na oko. Vytáhne to aj s kořením. Podebraný palec musí namočit do vřelej vody, potom ho omotáš přím jazyčkem a mořskou cibulou. Až v něm přestaneš kubat, tož ho zamotáš do paučin, aby nedostala brand. Tož tak. A to je všecko. Mělo by ti to pomoct, ale kdyby tě snáď potřebovali do nebeského chóru a nevyšlo to, tož Metůde, řekni hrobařovi, ať se tady některý den zastaví.
1: Natáhli ruku a Pelešťina jim do ní s velikou nechuťou a roztřasenýma prstama strčili dvě zlatky. Pelešťina hnedka ji pozvali na pomoc stařenku Pagáčku a procedura začala. Pagáčka zdírali z obrázka loňské kočičky, které byly už zaplkané od much a zaprášené až haňba. Báclí kočičkama do dlaně, že z nich vyletěl prach jak z fukara a podali jich peléštěně. Tá sa pokřížovali a dali sa do teho. Halúským prašťali v hubie, jak když vjede tragačem na metlu a přehazovali jich z kútka do kútka jako zabodláčí. Pagáčka jim přitom pomáhali.
0: Zapíjaj, bětuško, zapíjaj, ovečko, půjde ti to lepší.
1: A stahovali jí ohryzek. Do večera měli peléště na oko jak marhulu, palec modrý a pod pažů guču jak husí vajce. Křen húsera vytahl v podobě puchýřa jak travnica a svěcené kočičky z gořálků a kyšků jim tak zamíšali střevama, že takou hrůzu v životě nezažili. Napřed sa jim to dralo krkem a potom aj druhým koncem. Nepomohla ani červená laterňa. Tetka měli jazyk namočený v putence z vodu, lebo hořali znútra aj zvenku. Ľudé mysleli, že peléškon sa trhá chalupa od kálenice až po obrovnání, ale nic takého. To sa jenom v biete búžili kočičky. Vysala přes lůžko jak fiertúšek na plote a nebyla k poznání. Za pomocí všetkých svatých a párů koní sa dostali ešte za tmy do miestečka k doktorovi. Tři injekce a noša prášku postavili bietu na nohy a také před svatého Jozéfka, kterému přísahali, že sa už nikdá nenechajú a také nebudú nikoho léčit. Když za nejaký čas sedeli Peléšťana před chalupu jak žebračka před kostelem, stařeček Pagáč i ďa kolem si neodpustili.
2: Vítaj, Bětuško, no vidíš, už jsi zase jak jíšťerka. Kdo by si jenem pomyslel, že Tatar jsou taky doktor? No pravda, zadek máš ještě, jak když stařenka zepnú ruky, ale to zas praví. Nech sa popchat včelama. Však, kdybys potřebovala, šel bych tě o půlnoci na Kerchov už kupnout čarodějné pcháči.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city. Ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako s plátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

0: Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?
1: Stanice Hvězda.

0: Noc s hvězdou.
1: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
2: A proč se mě nemá nic stát?
1: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
2: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
1: Ty jsi ještě malinký.
2: A proč pak jsem malinký?
1: No, poňáči jsou teprve 4 roky.
2: A proč nejsou teprve 4 roky?
1: No, poněvadž ti není 5.
2: A co kdyby mě bylo 5?
1: No, pak bys byl o rok starší.
2: A co je to starší?
1: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
2: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
1: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
2: Jak to tahle?
1: No, víš, Miloušku, mlč hezky.
2: A proč mám mlčet hezky?
1: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně:
2: a proč nemám brečet?
1: Poněvadž jsi muž.
2: A proč jsem muž?
1: No, poněvadž nejsi holčička.
2: A proč nejsem holčička?
1: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
2: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
1: No, vždyť to vidíš, miloučku.
2: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
1: Poněvadž jsem už toho vyrost.
2: Vyrostu já taky, tak.
1: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
2: A proč mám držet hubu?
1: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
2: Je, to bych byl rád, strejčku.
1: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
2: Poněvadž bych dělal párniček.
1: A jak bys dělal párniček?
2: No, já bych si odfukoval, strejčku. Pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
1: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
2: Proč pak ten pán kropí ulici?
1: No, poněvadž víc z plachu je prach.
2: A proč nás nepostříká?
1: No, poněvadž nesmí.
2: A proč nesmí?
1: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
2: A proč by nám zkazil šaty?
1: Vodou, synáčku.
2: A proč vodou?
1: No, poněvadž nekropí pivem.
2: A proč nekropí pivem?
1: No, poněvadž by se opil.
2: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
1: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
2: A proč mě praštíš?
1: No, poněvadž mě nadáváš.
2: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
1: A to není od nich hezký.
2: A od tebe to taky není hezký, strýčku.
1: Tak jsem mu dal nový pohlavek. Ani nemrkl a řekl:
2: víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
1: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelou, zvolal:
2: proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
1: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
2: No a proč by se tam měl dostat?
1: No, poněvadž tam bydlí.
2: A proč tam bydlí?
1: No, poněvadž musí.
2: A proč musí?
1: No, poněvadž nechce spát na ulici.
2: A proč nechce spát na ulici?
1: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl:
2: ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
1: Na to následovala celá řada otázek.
2: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? Proč, strýčku, nepraskneš jako bublina?
1: Když jsme uviděli psa, hned se ptal:
2: proč ty není kočka?
1: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
2: Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocenej? Proč když je ti horko, nevypláduješ strejčku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš strejčku rypák?
1: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
2: Proč bych jel rád do Uher, strejčku?
1: Poněž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
2: Já budu funět.
1: No tak jen fuň, chlapečku.
2: Já budu pouštět páru.
1: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
2: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
1: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
2: A proč mám čekat, strejčku?
1: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
2: Proč utíkáš, strejčku?
1: A za chvíli na to.
2: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
1: A to je moje zpověď.

rozdával bych smích lidem za šesták, a nebo jenom tak. Já ale nejsem klaun.

dinosaurus přes půl vrát. A tak bych rost, no prostě skvost, a jen bych zářil spod oblohy tvou

0: Noc plná hvězd.
1: Na Moravě, těsně pod pyšným hradem Pernštýnem, v krásném koutku naší země leží obec Nedvědice. Přijeli jsme tam s naší hereckou společností v červenci, asi tak v roce 1909. Chtěli jsme tam hrát divadlo. Rozvěsili jsme všude plakáty v hostinci u řezníka, kde se dalo. Městečko bylo plné hostů z Brna. Ohlásili jsme první představení Šentánovu veselohru Svatba naší Helgy, začátek v 8 hodin. To se rozumí, v 8 hodin nepřišla ani noha. Všichni jsme již byli nalíčeni a čekali jsme. Marně. Bylo 8:30, nikdo. Bylo 9, nepřišel ani pes. To je nápad, pane řediteli, v tuhle dobu do letoviska. Lidé z Brna k nám přece do divadla nepůjdou, ti jsou zvyklí vidět velké divadlo a zdejší, no, ti jsou na poli. Jo, to já také vím, odpověděl ředitel Choděra, a já neměl kam jet. No tak první den jsme nehráli, druhý den také ne, a tak jsme šli zvát s lístky. Prodalo se ani ne na outrat, jak my herci říkáme. Tak co teď? Pan ředitel dostal ohromný nápad. Dověděl se, že na hradě je pan hrabě Mitrovský z Mitrovic a má 3 chlapečky. Já ho půjdu pozvat, že pro malá hrabátka něco sehrajeme. A šel a vrátil se s rozradosněnou tváří. Budeme hrát pro jeho chlapečky. Smluvil jsem to v kanceláři s panem Kastelánem, ale pan hrabě si přeje jen odpoledne. A jen pro jeho děti, pro nikoho jiného. Měli jsme velikou radost a na to konto jsme už také večeřeli. Druhý den bylo v hostinci boží dopuštění. Všecko se čistilo, záclonky. Pan ředitel sehnal asi 5 křesel, ostatní sedadla, to bylo několik zahradních židlí a vzadu byla řada prken. Pan ředitel si vzal bílé rukavice a frak a když bylo 2:30, tak jsme se už začali líčit. Bylo 3:45. A my už stáli nalíčeni a připraveni a dívali jsme se oponou. Ještě nešel nikdo. Lidé na silnici se dívali ke hradu. A náhle nastal šum. Už jedou, už jedou. A z lesa vyjeli 2 ekvipáže s bílými koníky. Na kozlíku seděl kočí s cylindrem na hlavě. Vedle něho lokaj také v cylindru. A ve voze seděli 2 hošíci. Ve druhém voze seděl jeden hoch sám. Opět lokaj a kočí. To byl majorátní pán. Ten nejstarší z nich. Zastavili před divadlem, tedy vlastně před hostincem, a vystoupili chlapečkové, měli matrosky, námořnické čepice, dlouhé kalhoty. Byli tak jako schůdky, asi tak řekněme, no, 6, 8 a 10 let. Lidé ústivě smekali, pan četnický strážmistr a jeden závočí, který tu byli služebně, stáli v pozoru, pan strážmistr velel. Ha! Ach! Pan ředitel se hluboce ukláněl, hrabátka vyběhla po schůdkách, za nimi šli lokajové, nesli 3 kabátky, co kdyby se třeba ochladilo, a 3 košíčky třešní. Pan ředitel neustále se ukláněje, je zavedl na křesla. Lokajové zůstali stát vzadu pod galerii, jinak sál zel prázdnotou. Začali jsme, mluvíme, hrajeme, a hraběci hoši poslouchají, kopají přitom nohama. Po chvílce jeden vstane, jde po špičkách k jevišti, nahne se a podívá se na povědoví do boudy. A zase si sedl. Za chvilku vstal ten druhý a šel se tam taky podívat. Jo, ten už byl smělejší a plácl na povědoví do knihy. My jsme na jevišti skoprněli. Teď stal první i ten třetí a první vykřikl Heindy, kom! A bouchl bratra dozad a začali se honit po sále. My na jevišti byli jako uvidění. Tak jsme si polohlasně tak šeptali. Oni nám asi nerozumí. A když jsme viděli, že jejich honička nepřestává, tak jsme spustili oponu. Celé toto jednání ať trvalo 8 minut. Za chvíli jsme cinkli po druhé a začalo druhé jednání. Malá šlechta si zase sedla. Ale jen jsme začali, snad ještě opona ani nebyla uvázána, když se jeden chlapec obrátí dozadu a volá Hanzi Kirchen! A oba lokajové přiskočili a dali každému chlapci košíček s třešněmi. Chlapečkové se dívali, papali třešně. Po chvíli vyndal jeden z pusinky pecku, mezi prsty palečkem zmáčkl a už na jevišti cvrnkla jednoho kolegu. Hrabátko se zachechtal a už to šlo, už to šlo. Všichni tři spustili na nás palbu peciček. Ovšem za těchto okolností se nedalo hrát. A tak jsme zase spustili oponu. Toto jednání, no tak ať trvalo 5 minut. A hned jsme crnkli a hned jsme jeli na třetí. Mladí šlechtici už si ale nesedli. Honili se po sále, houpali na prknech posledních sedadel. Jeden vyskočil a ten nejmladší se zhoupl na zem. Prkno ho drblo do hlavy, začal řvát. Lokajové přistoupili, zvedali, konejšili, pofoukávali bouličku. No byli z toho celý nešťastní. No tohle už ale přesahovalo meze. Tak jsme spustili oponu po třetí a naposled. A byl konec kusu. A hrabecí hoši se nehýbali. Naopak, šli si zase sednout. Tak co teď? Roland, ohlaš jim, že je konec, ty to umíš. Dlouho jsem se zdráhal, až mě přemluvili. Vytáhli oponu, já vešel na jeviště, uklonil jsem se a řekl jsem fertik! A odešel jsem, opona spadla a malá hrabátka odcházela. Ředitel, který nečekal tak brzký konec, seděl při pivě. Před hostincem se rozešli lidé, jen pan strážmistr s panem závočím stáli služebně na svých místech. Pan ředitel se dívá z okna, kouří, když najednou zaslechne a už tu stojí oba četníci jako svíčky. Ředitel nevěří svému zraku. A opravdu panstvo nasedá do kočáru a ujíždí ke hradu. Pro Krista pána, co se to stalo? Přiletěl za kulisy. Co to? Že už je konec. No tak jsme mu vykládali, že to byla boží hrůza. A co je vám do toho? Řval ředitel. Když si zaplatili, tak mohli chodit třeba po hlavě. A kolik vám dali, pane řediteli? Ještě nic. Nepovídejte. Ti, že nezaplatili, vy nevychovanci, copak vy nevíte, že šlechta neplatí hned? To přijde psaní s hraběcí korunkou a pečetí a v něm bude spousta peněz. No tak, co jsme měli dělat? Musíme čekat my a hostinský taky. Uběhl den, dva, třetí a hraběcí obálka s pečetí a korunkami nikde. My herci jsme dali hlavy dohromady a rokovali jsme. Že ten náš starý říja, že nám to chce zamlčet. Počkat, řekl se, my to uděláme jinak. Já a tady Mírek, my půjdeme se na hrad zeptat. Odhlasováno na silnici, dostali jsme plnou moc mluvit za všechny a hned jsme se vydali na cestu. Pomalu jsme stoupali lesem a cvičili řeč, až jsme došli k padacímu mostu. Tam jsme překročili a ocitli se v malém nádvoří. Před námi čněli hradební zdi, no skoro až do nebe. Ohlížíme se, nikde živé duše. Co tady děláte? Co tady chcete? Odkud je ten hlas? Vždy tady nikdo není. Hola, sem čumte, nahoru! Koukneme nahoru a už tam někdo tam u nebes z hradního okna kouká vychýlená hlava. Moje nejhlubší poklona, zdravím a smekám. Co chcete? Prosím, my jsme ti herci, co hráli mladým pánům hrabatům. No počkejte, neslyšel výhružný hlas dolů. Vy si to odnesete. Vy jste pěkně hráli. Vy jste jenom vytahovali a spouštěli oponu. Takhle si dělat ze starého hraběcího rodu blázny? Pan hrabě se hrozně zlobil a udal vás do Brna k soudu. Počkejte, přijdou pro vás četníci. Marš už, ať jste odsud. A už jsme ujížděli. Tak, teď jsme v pěkné kaši. A šli jsme dolů do města. Dole seděli kolegové v trávě u cesty a čekali na nás. Tak co je? Nesete? Ale zle je, nic neneseme, naopak, soud máme na krku. A teď jsme jim vyprávěli, jak jsme pochodili. Hrom do takového živobytí! Hráli jsme při prabídných návštěvách ještě asi 4 dny. Pan hostinský se k nám zarmouceným přitočil a povídá,
2: No tak, hoši, z hradu pořád jste ještě nedostali nic?
3: Ale
2: nic. No tak mi nemusíte taky nic platit. Já se vzadu na tu vaši volovinu díval, ale tolik jsem se v životě nenasmál. Co ti kluci vyváděli?

0: noc s hvězdou.
1: Na první jízdu na kole se moc nepamatuju, totiž nepamatuji si její datum, ale pamatuji si její, řekl bych, psychickou atmosféru. Vím, že jsem byl na to kolo posazen svým bratrancem, který chvíli běžel vedle mne, přidržoval mne za sedlo, a nevím, kdy mne poprvé pustil. Byla to krásná chvíle, byla to trochu krutá a velice krásná opuštěnost. Tehdy jsem poprvé pocítil to, co bych nazval neopakovatelností zážitku. Osobní účast a oproštěnost v prostoru. Člověk není ničím uzavřen, ani obklopen, ani poháněn. Je to jakoby proměněná chůze. Je to chůze umocněná. Kolem vás příroda, vanoucí vzduch, couvající krajina a radost z vlastního úsilí. Moje nejdelší cesta na kole vedla do Beskyd, z Plzně. Bylo mi 24, byl jsem první 2 roky u divadla, jel jsem sám. Měl jsem velmi nejasný cíl a naprostou neznalost technických procesů. V případě píchnutí pneumatiky například jsem musel žadonit o pomoc. Byl jsem a zůstávám v této oblasti naprostým nemehlem. Nevím už, kolik dnů jsem to tehdy jel. Z Beskyd jsem to pak vzal na Moravské Slovácko a přes Brno domů, ale dojel jsem bez závad. Cestou tam jsem poprvé projel Valašským Meziříčím. Vím jen, že v onen den tam byli na náměstí provazolezci. A kde si taky, což jsem ovšem tušit nemohl, má budoucí žena. Taky ona nic netušila o tom, že jejím domovským městečkem projíždí její budoucí štěstí. A pak se přede mnou objevily hory. Nejsem milovníkem hor, zvláště ne jako cyklista. Hory jsou mi vždycky jenom vhodným pozadím krajiny a vidím je rád jen z dálky. Ubytoval jsem se v Bečvách u jakýchsi starších manželů, nechal tam svoje kolo a chodil pěšky po horách. 5 dnů. 5 dnů jsem se toulal po místech, které se pak staly místy mého srdce. Lysá, Bílý kříž, Soláň. A pak jsem se vracel, jak říkám, přes Moravské Slovácko. Na neděli, abych viděl kroje. A viděl. Tato cesta, všimněte si, nebyla ničím zvláštní. Nic pamětihodného se na ní nestalo, není co vyprávět, čím pobavit, co sdělit. A přece ona se mi vrací jako krásný sen. Sen. Nikdy si říkám, a co mi brání zopakovat něco takového? A třeba zase jinam, jinudy, a třeba teď už... Tato cesta, všimněte si, nebyla ničím zvláštní. Nic pamětihodného se na ní nestalo, není co vyprávět, čím pobavit, co sdělit. A přece ona se mi vrací jako krásný sen. Sen. Nikdy si říkám, a co mi brání zopakovat něco takového? A třeba zase jinam, jinudy, a třeba teď už v autě.